Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná nabídková sazba na začátku srpna vzrostla na 5,42%. Oproti začátku července se tak zvýšily o desetinu procentního bodu. Sazby rostly už pátý měsíc v řadě a jsou nejvyšší za poslední dva roky. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta. Podle služby Copernicus byly letošní červen a červenec v regionu nejteplejší v historii měření. Vysoké teploty a sucho přispěly k rozsáhlým požárům a rekordně nízkým hladinám evropských řek. Celosvětově byl letošní červenec druhým nejteplejším za dobu měření. Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý Čech triumfoval na šampionátu v americkém Eugene. Časem 48:59 navíc vytvořil nový evropský juniorský rekord. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Spolek pro Kovářskou zve na novou naučnou trasu, která potěší milovníky přírody i rodiny s dětmi. V sobotu se totiž slavnostně otevře vlčí stezka, která vás provede krajinou Krušní hor a přiblíží život vlků. Součástí programu bude i komentovaná procházka, během ní se lidé dozvědí řadu zajímavostí o vlcích i místním ekosystému. Trasa je nenáročná, takže ji bez problémů zvládnou i rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázku výcviku psů, v cíli pak nebude chybět ani občerstvení. Na severu Čech dnes čekejte oblačno až polojasno, lokálně se můžou vyskytnout přeháňky a teploty 31 až 35 stupňů.
4: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ráno, 6:02 a já se vás hnedka zkraje zeptám, taky se vám dneska tak nechtělo.
2: Pondělí,
3: no. Pozitivní teda.
1: Pondělí, no. Tak tohle máme společný, tak a společnou chuť to nějak přežít máme taky, ne?
3: Taky.
1: No tak jo, s vámi Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Taky David.
2: Krásné pondělí ráno.
3: A Michal.
1: A skvělý písničky ATC Around the World, tím to celý začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: 6.09 na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Možná jste už někdy museli navštívit nemocnici ve svém životě, tak si to teďka vybavte a kdo jste tam nebyl, tak si představte, že tam jdete, jo. Už tak člověk není v úplně psychický pohodě, když jde do nemocnice a teďka vy se cestou do té nemocnice podíváte nahoru na střechu nemocnice a tam smrtka s kosou. To se opravdu stalo ve Velké Británii. Normálně tam byl nějaký 26-letý mladý kluk v černý kápi, vylezl tam na střechu s kosou a skoro 50 minut tam jenom stál a vlastně strašil ať už ty přijíždějící pacienty a nebo personál.
0: Mě vlastně připomíná tu scénu z Vesničková středisková, jak mu říká, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
1: Totálně. Oni přijeli 4 policejní vozy, hasiči, snažili se ho nějak jako spacifikovat. On se vymlouval a on jako, kdyby se aspoň nějak přiznal, omluvil a tak, ale on řekl, že nebyl jako smrtka s kosou, že si hrál na ptáka.
0: Cože?
1: Já bych doporučila začít třeba zobákem, když si chcete hrát na ptáka, jo, ale on se to snažil zamaskovat samozřejmě. Dostal pokutu, řeší se i nějaký případný vězení, na to zatím nevypadá, ale opravdu asi dost nepříjemný zážitek pro spoustu lidí.
0: Nepředstav si ten pocit, když čekáš na výsledky čehokoliv a teďka se koukneš z okna a naproti ti mává týpek s kosou, jo. Co si o tom máš myslet? Ale takhle otázka, kdybyste si měli vybrat jeden třeba bizarní převlek a projít se v něm po městě, co by to bylo? Co by ses prošel ty, Davide?
2: Takhle po ránu,
0: no. Ježišmarja. A tě rozjedem ty buňky. Já teda, kdybych si mohl vybrat tak síťovaný triko a tanga, ale to už asi letos nestihnu, že? Kamrat, Be Mine, 6 hodin, 11 minut, další muzika pro vás. Dobré ráno, šampioni.

0: Čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, ladíte Hit Radio, dobré ráno, tohle je Pink. Tenhle týden budeme mít štěstí. Po 50 letech nám vesmír naservíruje rekordní zatmění slunce a k tomu taky desítky padajících hvězd za hodinu Perseidy ve středu.
1: V tomhle týdnu všechno,
0: jo? V tomhle týdnu. Píše se tady, že slunce bude zakryté z 86% po ránu. Ochladí se o 2 stupně a zažijeme takzvaný dvojitý soumrak, což jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Takže možná ta šance se připstat a podívat se na to bude skvělá.
2: Já se ptám, jak se na to budeme koukat, protože když jsem byl malej, tak jsme se koukali skrz disketu, jak tam byla taková ta černá, ten černý proužek. A teďka já vlastně sám nevím, protože přes brejle, samotný brejle, se to nedoporučuje.
0: No, kde se na takový diskety v dnešní době?
2: No.
0: Máte to někdo doma? No dobře, takže úkol sehnat diskety, aby jsme se na tohle zatmění slunce mohli podívat. Nicméně, pak teda budou padat ty Perseidy, několik desítek hvězd za noc. Máte nějaký přání, jedno přání?
1: Ty jo, ještě si vymyslím něco dobrýho, ať pak něco nevymyslím na poslední chvíli, nějakou blbost.
0: Já to mám vymyšlený, aby skončily ty vedra.
2: Tak to se shodneme.
0: Jo? Já mám pak vlastně ještě, kdybyste mohli mít dvě přání, tak aby byl levnější benzín. A vlastně ještě to třetí, ty ať už je pátek, no.
2: Hlavně by se neměl říkat nahlas, protože jinak se nevyplní.
1: No, tak děkuji, Michale.
0: Ať jsou ty vedra, ať jsou padesátky, hele, benzín, ať stojí 60 za litr, hele, a pondělí, já tě klidně 3 dny za sebou. Indila, Dernier Dance, za malou chvíli tady na Hit Radio a taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Problémy v dopravě teď ráno čekají na dálnici D11, opatrně na kilometru 35 ve směru na Prahu. Došlo tam k nehodě osobního auta. Doprava zpomaluje, tak s ním dopředu počítejte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Calvin Schultz a Fastboy Million Good Reasons na Hit Radio. 6.29, dobré ráno, David má ranní update.
1: Dobré ráno.
2: Ranní update.
1: V Las Vegas začíná soud kvůli téměř 30 let staré vraždě rapera Tupaca. Na lavici obžalovaných usedne 63-letý muž, který podle prokuratury střelbu v roce 1996 organizoval a poskytl vražednou zbraň. Případ dodnes patří k nejsledovanějším nevyřešeným událostem v historii hudby. Festival Brutal Assault letos přilákal fanoušky z Česka i zahraničí. V pevnosti Josefov u Jaroměře vystoupilo během 29. ročníku celkem 160 kapel, především z metalové, hardkorové a rockové scény. Pořadatelé letos věnovali větší pozornost také ekologii a snaze snížit dopad festivalu na životní prostředí. I z letní lásky může vzniknout vztah na celý život. Podle odborníků přitom nezáleží na tom, jestli se lidé seznámí na dovolené, na pláži nebo při běžném nákupu. Důležité je hlavně to, zda jsou k sobě upřímní a chtějí ve vztahu pokračovat i po skončení léta.
0: Letní láska, zažili jste někdy letní lásku? Jakože opravdovou lásku?
3: Jako pokračovalo to potom. Nejenom Románek, ale ano, jinak.
0: Tak u mě ne.
1: Co všechny moje letní lásky byl bohužel platonické a neopětované.
0: No takhle, ty jsi říkal, že se občas teda stává, že ta letní láska vzroste v celoživotní lásku. No a když s tou ta celoživotní láska není, tak tě vás pak minimálně bude spojovat aspoň společný dítě, že jo? Davide, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to, na co se těšíme už od 6. hodiny?
1: Skupina Lucie.
0: Amerika?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Hezké ráno. 6.31. Tohle je Hit Radio.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté. Ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. 6.38, dobré ráno.
1: My tu častokrát varujeme před podvodníky různýho typu a už došlo i na mě, jo, že si na mě někdo počíhal. Přišla mi v pátek textovka, jo. Upozornění, dopustili jste se dopravního přestupku. Pokud to nebudete i hned řešit do 7.8.2026 23.59, dostanete 4 trestné body, více info níže na blablabla, jo. A já jsem první, co, jakože, než jsem začala cokoliv zkoumat, jak mi došlo, že je to fake, já jsem teďka jako dlouho nikam nejela autem. Jasně. Takže úplná blbost, jo. Za druhý, nikdy ti podle mě nedají vědět, o kolik máš přijít bodů, to se nezděluje. A tam ti dávají vědět, že přijdeš o 4 body, ještě nalíhají, že do 23.59 jinak jako bude hůř. A internetová adresa je taky úplný jako bleps, jo. Takže neskákejte na tohle.
2: Potom, co jsi na ní klikla, jo.
1: No, internetová adresa je taky úplný jako bleps, jo. Takže neskákejte na tohle.
2: Potom, co jsi na ní klikla, jo.
1: No jasně.
3: Tak kolik ti to stalo peněz?

0: Zpátky tady k té tvý fejkový, jo. Já si myslím, že by tam měli ještě nakonec jako dopisovat, že jo, pokud tuto zprávu nepošleš do 10 minut dalším 100 lidem, budeš mít do konce života smůlu. Že to je vlastně taková řetězovka, no.
1: Ale ještě pozor, pokud se vám někomu stane něco podobného, upozorňoval mě přítel, že oni někdy tam píšou něco s Microsoftem, no. A místo písmenka M, oni napíšou RN a ono to vypadá jako Microsoft, jo. A opravdu vás matou a spoustu lidí na to klikne, takže na to taky pozor.
0: Takže na to taky klikla.
1: Já teď budu jenom cálovat prostě.
0: No, já možná taky, no. Imani, Don't Be So Shy. Další je pro vás za malou chvíli taky Ray Dalton. Na nic nikde neklikat. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízí nám mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
6: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
9: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neut Bárta Live. 13. srpna na Hněvíně. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na hradě Hněvíně. Lístky koupíš na nfctron.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Českolipsku v obci Zákupy. Policie tam řeší nehodu osobního auta s autobusem. No a opatrně taky na Pardubicku u Opatovic nad Labem, kde je odstavený osobák.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.51. Posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Hezké ráno, s vámi Michal, Jasmin, David.
1: Znáte ten moment, kdy vás extrémně štve nějaký komár nebo třeba moucha a vy víte, že dokud ho prostě nelapíte, tak to nepřestane, jo? Teďka v létě to podle mě známe všichni. Tak jeden děda ve Francii to vzal možná až moc doslovně, ten hon na mouchu konkrétně. Jo, ve Francii děda se rozhodl zbavit otravný mouchy elektrickou plácačkou, jenže chudák netušil, že mu doma uniká plyn z plynový trouby, takže moment, kdy to udělal, tak stačila jedna skřička, aby teda ten jeho byt byl najednou úplně neobyvatelný. V háji střecha, obývák, kuchyň, všechno. A jak to dopadlo s tou mouchou, to se furt jako neví vlastně.
0: Takže moucha evidentně ulítla pryč.
1: Děda naštěstí teda, ten má jenom lehounce popálenou ruku, nic moc se mu jako jinak nestalo, což je obdivuhodný vzhledem k tomu, jak vypadá ten byt v současný jako chvíli, ale moucha?
0: To je taky nápad. Jinak, co mě to připomnělo, tak u Dana Landy hořelo o víkendu kvůli vypalování vosího hnízda. Možná dost podobný případ, ona mu tam hořela střecha a on to teda nevypaloval přímo sam Dan Landa, protože on byl na hradě ve Veří, na hradech CZ, ale že snad nějaká firma, která mu tam něco dělala, tak chtěli prostě vypálit vosy, tak to dopadlo tak, že tam chytla celá střecha, no. Takže vám se stalo někdy to nějaká takováhle akce, že jste se o něco pokoušeli, nedopadlo to úplně podle vašich představ?
2: No nestalo a nejsem žádný teda odborník, ale úplně se to podle mě nedoporučuje, když je venku 35 stupňů, že by se jako něco takového dělalo ohněm, ale jsem, abych soudil.
0: Přesně. Pojďme radši na muziku Image Dragons Bones. Tohle ucítíte v kostech. 6.53. Gimme, gimme, gimme.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
4: Domo.elektro.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní pomůcky letos podle rodičů znovu zdraží. Téměř 60% z nich očekává, že za ně utratí více než před rokem. U nízkopříjmových rodin s vyššími výdaji počítají dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá lidí, kteří kvůli nákladům žádají o pomoc rodinu nebo stát. Česko dnes čeká další velmi horký den. Na většině území vystoupají teploty nad 32 stupňů, pocitovou teplotu navíc zvýší dusno. O něco chladněji bude hlavně na severu, severovýchodě a v části Vysočiny. V dalších dnech už meteorologové očekávají přechodné ochlazení. Na středním Slovensku napadl medvěd cyklistu. Na 55-letého muže zaútočilo zvíře poblíž obce Valča. Cyklista utrpěl četná zranění a musel podstoupit operaci v nemocnici. K útoku došlo v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního areálu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na památky v Ústeckém kraji chodí v této sezóně zatím více lidí než loni. Podle Národního památkového ústavu přišlo nejvíce turistů na zámek Ploskovice. Jako druhý skončil hrad Hazenburg. Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenal ale státní zámek Libochovice na Litoměřicku, který za červenec navštívilo 3962 návštěvníků. Celkem památky od 1. července přivítali 35 944 návštěvníků, bezmála o 4 000 více než loňský rok. Na Ústecku dnes čekáme oblačno až polojasno, lokálně se vyskytnou přeháňky a teploty 31 až 35 stupňů.
11: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, hezké ráno.
13: Krásný pondělní ráno.
14: Snídaní šampionů.
12: Tak kdo jste s námi už na nohou v 7 hodin ráno, tak vás zdravíme, přejeme hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. No a písničky nachystaný.
13: Před náma Nicky Jam, Enrique Iglesias a taky Neil Diamond a Two Friends právě teď.
0: Hit Radio Nord Music.

0: trocha léta ve vysílání Hitrádia. El Perdón, Nicky Jam a Enrique Iglesias. 7.09.
1: My jsme se včera s přítelem vraceli ze západu z tachovských slavností. Jeli jsme 2 hodiny autem, což je delší doba. Tak občas ladím rádio, občas ladím Spotify. A pak jsem si vlastně řekla, jak mi strašně chybí ten pocit, kdy jsem se vždycky na konkrétní cestu vypalovala CDčka, jo, s rodičema vždycky do Chorvatska a takhle. A já bych to hrozně chtěla zažít znovu.
0: Počkej, jak vypalovala CDčka? To se nesmělo se vypalovat ty CDčka.
2: Už je promlčený.
1: Přesně.
0: To už je takových tak let, přesně, že už to je tak dávno.
1: Měli jste taky, dělali jste to, nebo koho konkrétně, protože my jsme vždycky kabáty a Pink a tak.
0: Mně se líbí, že Jasmin v tom nechce vejít sama a chce, abychom se veřejně tak teďka před celým národem přiznali i my. No samozřejmě, že jsme vypalovali CDčka. Určitě vzpomínáte, když se třeba na CDčko vyšlo kolik 12, 13 písniček, já se pamatuju, měl jsem Discmana. To s ním úplně teďka osvěžila vzpomínky. A já jsem se ho snažil nacpat do kapsy, to nešlo, tak jsem se ho nacpal do kapsy u bundy, pak to nešlo vyndat, ale co krok, tak to přeskočila ta písnička. Ono to nemělo antišok nebo nějakou takovou funkci, jo. Takže pamatuju si na to a jsem rád, že ta doba je dávno pryč.
2: Já jsem si kdysi dělával takový výběry písniček, takový jakoby mixy a potom, jak se mě to oposlouchávalo, tak jsem dokonce věděl, která písnička bude následovat. A kolikrát se mi i teď stane, že v rádiu slyším nějakou písničku a říkám si, a teďka přijde.
0: A řekl si, to byla 16 a hnedka teďka potom, protože ono to třeba nebylo ani pomenovaný, že jo? A měl si jenom svěděl to číslo a řekl si, no tak co si pustím dneska, jo, tak dobrá, 4, 7, 16 a 18. No a vypalovali jste třeba rodičům nějaký CDčka, třeba do auta.
1: Jasně, mamka ta to neuměla, takže vždycky říkala mě s bráchou a jako mě to vlastně strašně bavilo a strašně mi ta doba chybí, jo.
0: No, mě se rodiče teďka vlastně shodou okolností nedávno ptali, jestli bych jim něco do auta nevypál. Já jim říkám, hele, existuje něco jako Spotify, teda existuje Hitrádio, kde hrajou docela dobře, takže stačí, když si uložíte tady tu frekvenci a budete spokojený, jo.
1: Tak budeme rádi, když vy nám dáte vědět, koho jste se vypalovali, jaký interprety, třeba kolik jste těch CDček měli, koho jste rádi poslouchali tehdy.
0: 777 937 777, to je číslo na WhatsApp, sem nám můžete nahrát hlasovku, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. No a teďka pro vás máme něco, co bychom si asi všichni společně na to CDčko vypálili. Třeba na cestu k moři. Čověče, jak jsme byli v tom Rakousku, tohle hrálo 5x za den, nekecám, jo? 5x za den.
1: Je to dobrý.
0: A mě bude někdo říkat, že my tady na Hitrádiu točíme hity dokola, jo? Hele, v Rakousku, tam jsou úplně jinde. Beberexa, Faithless, New Religion, 7.12, hezké ráno.

0: Tak třeba tohle byste mohli vypálit vašim rodičům na cestu k moři. Adam Ďurica, Mandolína, 7 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zaspomínali jsme na starý časy, koho jsme si tak jako vypalovali, jestli jsme to vůbec dělali nebo ne, a na to jsme se ptali i vás.
0: Píše třeba Monča z Varnsdorfu, dobré ráno, vypalovala jsem si Abu a tak dále, jinak mám CDček plný prádelní koš.
1: Mm-hmm. Dobré ráno, no mělo to své kouzlo tohle, dodnes mám Discmana doma schovaného na památku a lituju toho, že jsem vyhodila i Walkmana, to je další zpráva.
0: No a dostali jsme samozřejmě od vás vynadáno taky. Píšete, dobré ráno, vypalování CDček. My ještě nahrávali kazety. Na zadním okýnku magič na baterky a už se jelo. Autorádia ještě nebyla. Buď se přehrávali písničky, nebo jsme si zpívali Krásný den přeje Blanka. Tak já teda patřím mezi vás, dinosaury, a tohle si velice dobře pamatuju. Ty si pamatuješ kazety, Jasmin?
1: Tak kazety si pamatuju,
0: nebo
1: ale...
0: Pouštěla jsi si někdy něco z kazety? Jinak, otázka.
1: Jo, pouštěla jsem si, jako, nebo takhle, jako ne hudbu. Jakože pamatuju si kazety, jakože filmy ještě. Jasně. A videopůjčovny a takhle, ale takovýhle kazety, jo, vlastně jo, to mi táta pouštěl na Dobrou noc něco na kazetách, ale já jsem to nenahrávala.
0: Takže,
1: na to.
0: Takže Jasmin, ty nám chceš říct, že asi jako jediná tady ve studiu si nikdy nepřetáčela kazetu na Centropence, na Tušce, jo?
1: Ale David taky kouká divně.
2: Já jsem přetáčel.
1: Jo, tak.
0: Pojďme dál. Taky píše Monika. Ahoj, vypalovala jsem hlavně Tokyo Hotel.
1: No jo.
0: A hlavně taky Lunetic, teda mám i kazetu Lunetic originál, ta furt čeká na podpis, tak snad v září v Mostě. Pane bože, ich muss durch den Monsun.
3: Ich muss durch den Monsun.
0: Jo!
1: Já to milovala.
0: Já mám úplně husinu. Takhle, vy jste se nám pak smáli, my kdo jsme to poslouchali, ale teďka to slyšet zpětně, hele, vidíš to?
2: Už si nějak bláte.
0: To je emoce neskutečná. Taky tady máme několik hlasovek, tak pustíme třeba tu od Ivči. Už to ladím, jsem se tady úplně, ježišmarja. Tak pojďme na to.
4: Můj milovaný rádio. No, tak jako co po vypalování CDček, to bylo super samozřejmě, jo. Ale takový nahrávání na kazetu, to bylo terno. A teď si říkáš, na CDčku jsme aspoň věděli, která písnička bude kde, že jo? Ale na té kazetě to se opravdu neodhadlo. Hmm. Takže já myslím, že jako ta kazeta byla fakt mazec neskutečný. Nedej bože, když se ti to zamotalo, no to byl totální průser, že jo? Jinak samozřejmě jo, mám spoustu vypálených CDček a poslouchám je ještě dneska. Takže se mějte krásně.
0: No tak jasně, kdo neměl zamontovanou kazetu, jakoby nebyl. A taky Jasmino, co si přišla u těch kazet. Teďka já si připadám jak tvůj
1: tak
0: otec.
1: Tak sorry,
0: jo,
1: že jsem nebyla na světě, ale, Ježiši.
5: Ale když pak docházely baterky v tom Walkmanu,
0: tak se to začalo hrozně táhnout, jo, to určitě taky vzpomínáte. Máme tady ještě geniální hlasovku od Lukyho, kde pak toho Lukyho mám. Hele, nesmazal toho Luky. Ha, už ho mám tady, už ho mám.
6: Ahoj, já jsem si zrovna jako písničky nevypaloval, já jsem tuhle vaši dobu jako nestihl a nezažil, ale co jsem dělal, tak jsem si stahoval přes Ulož to do různých MP3, a každá MP3 jako měla jinou náladu, jako ve filmu Baby Driver, akorát ten měl iPody, já jsem si koupil iPod svůj první až v 19 nebo 20. A to je jediný, co jsem dělal, no. Potom už jsem měl jako dotykáče, jako mladej. Jako já jsem mladej furt, ale jako dítě, tak když už mi přišly první mobily, tak už jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý konve, nějaký ty, jak se to jmenuje?
0: Konventory.
6: Konventory. Jaký, jak z YouTube do MP3.
0: No, jo, vlastně.
6: No, tak potom jsem si to stavil do mobilu. Doteď mám ty MP3, doteď to mám rozdělený podle nálad. Na některý jsou Rammsteiny, na některý je Exor, no. Na některých je Elvis Presley a tak, a mám to hezky takhle rozdělený.
0: Mně se líbí, Lukáš vlastně, on když
6: teda... jsem se já trochu zapomněl představit. Za telefonem je Lukáš. Ahoj.
0: Děkujeme, Luky.
1: On díky říká, za podcast.
0: On říká teda Rammsteiny a pak, že teda Hektora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jde. Du hast na tachometru 50. Tak děkujeme za všechny hlasovky, za všechny zprávy, co jste nám poslali. Děkujeme za velkou dávku nostalgie. No a za malou chvíli k vám poletí tohle Ava Max Kings and Queens na Hit Radio. Hezké ráno.
7: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
9: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál opatrně na Českolipsku. Na výjezdu ze Zákup směrem na Bohatice srazil autobus Srnku. A pozor taky na Děčínsku v České Kamenici. V Lužické ulici se osobní auto taky srazilo se zvěří.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li, ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Letošní vedra a sucho jsou v Česku vidět i z vesmíru. Satelitní snímky za začátku srpna ukazují výrazně méně zelenou krajinu než v minulých letech. Vegetaci poznamenaly dlouhodobě vysoké teploty a nedostatek srážek, které letos trápí velkou část Evropy. Tuk na břiše není jen otázkou vzhledu. Takzvaný viscerální tuk se ukládá kolem vnitřních orgánů a může představovat zdravotní riziko i pro lidi, kteří nepůsobí obézně. Podle odborníků je nejlepší cestou k jeho omezení pravidelný pohyb, vyvážená strava a dlouhodobě udržitelný životní styl. V Dubaji mají ulici, kde ani v létě není 30 stupňů, zatímco venkovní teploty mohou šplhat téměř k 50. Speciální systém regulace klimatu tu udržuje výrazně příjemnější podmínky. K ochlazování ulice pomáhá dokonce umělý déšť, díky kterému mohou lidé trávit čas venku i během největších veder.
0: Tak jsme se přece jenom doškali. Poručili větru dešti.
2: Škoda, že ne tady u nás, no.
0: To je pravda. A tak možná největší oxymoron tohoto týdne, který uslyšíte, neletíme se schladit do Dubaje. Pojďme soutěžit, je tu ne rychlá pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Vyhrát můžete produkty od Brain Market pro každodenní péči o zdraví, aktivní životní styl, taky biohacking a longevity v hodnotě 5000 korun a pátek dokonce až 7000 korun.
0: No tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. Hello.

0: 182, I Miss You, tohle je Hit Radio, 7.35, dobré ráno.
1: Rychlá pětka.
0: No, rychlá pětka. Ona to bude rychlá sedmička celý tento týden, protože soutěžíte s Brain Market.
2: To je česká firma s kořeny v Ostravě. Vlastně už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví a o celkově lepší ten životní styl. A protože fandí pohybu všeho druhu, tak podporují i beskydskou sedmičku, což je vlastně extrémní závod, při kterým ty účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: A máme pro vás 7 otázek. A 7 otázek je nachystáno pro Romana. Romane, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. My jsme ještě neřekli, o co se soutěží, jsme taky, že jo?
2: Říkali, ale to nevadí. Biohacking a longevity produkty v hodnotě 5 000 korun a v pátek dokonce 7 000 korun.
0: Hezký, protože Roman napsal, že by chtěl ty tablety. Je tak, Romane?
3: Ano, přesně tak.
0: Dobře, tak pojďme na to. Máme pro tebe 7 otázek, začínáme tou první.
2: Díky slunečnímu záření si naše tělo vytváří vitamín C anebo D?
3: Je.
0: Přesně tak. Druhá otázka. Jak se jmenuje česká tradiční pálenka ze švestek?
3: Slivovice.
2: Je to tak. Mm-hmm. Který orgán v lidském těle pumpuje krev?
3: Srdce.
0: Ano. Čtvrtá otázka. V olympijském symbolu se nachází 3 anebo 5 kruhů?
3: 5.
0: Ano.
2: Pátá otázka. Kolik nohou má pavouk?
3: 8.
0: Přesně, šestá. Který smysl používáme k vnímání vůní?
3: Čich.
0: Ano.
2: A sedmá otázka, to nejtěžší nakonec, co měří krokoměr?
3: Kroky.
0: Romane, tablety od Brain Market v hodnotě 5 000 korun jsou tvoje a ty jsi vlastně úplně historicky první účastník rychlé pětky, která je rychlou sedmičkou, který měl 7 otázek. Hele, s prstem nose si to dal.
2: Gratulujem.
3: Já děkuji moc krát.
0: Není zač, ještě nám pověs, jak je v Tachově, taky tam je takový vedro jako tady v Praze.
3: No, tak já mám podovolený, takže pondělí je pro mě těžký, teď už jsem musel do práce, ale jinak je tam vedro, tam bylo vedro celý 14 dní.
2: Já jsem teďka, prosím tě, byla v Tachově celý víkend, od pátku do neděle, nebyl jsi tam na těch slavnostech?
3: V husické slavnosti jsme měli, ano, byl jsem tam pátek, sobotu a v neděli už ne.
0: Takže vy toho se sminuváte hodně společného. No tak, Romane, balíček od Brain Market posíláme, zdravíme do Tachova, hezký den přejeme a zase někde na Hit Radio se těšíme.
3: Výborně, děkuji. Já jsem měl v sobotu narozeniny, takže akorát.
0: Všechno nejlepší, Romane! Ahoj!
3: Děkuji, ahoj, ahoj.
2: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Rádio Nord Music.

0: Tohle jsme v pondělí ráno potřebovali slyšet. Adele, Hit Radio 7.41. Dobré ráno. Jak může chutnat 162 let starý pivko? Napadá vás něco? Jestli ne, tak to probereme za chvíli. Mě teda něco napadlo, ale moc příjemný to není teda.
1: No.
0: Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si taky Green Day, no a vrátíme se k tomu 162 let starému pivečku. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
9: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
14: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
15: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Litoměřicku, opatrně mezi Lovečkovicemi a Leštinou, kde osobní auto najelo do svodidel. A pozor taky na Českolipsku, obec blíže vedli. Na silnici tam pobíhá stádo krav.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: No do tohohle kytarového solíčka jsme nemohli mluvit. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, 7.54 Night Radio, dobré ráno. Tak jak je to s tím pivkem? Pro vás, kdo jste se připojili až teď, bavili jsme se tady o tom, že potapiči našli 162 let staré pivo a vědci zkoumají, jestli se dá ještě pít.
1: Mě by zajímala ta porada těch vědců na tom, kdo to ochutná jako první, jo? Jakože do toho se nepohrneš, podle mě.
2: Mě by zajímalo, jestli jde ta flaška vrátit, jestli je vratná.
0: Jestli je vratná, no. Já si myslím, oni to teda zkoumají, že v rukavicích s maskou a tady v Čechách by na to stačil jeden borec s otvírákem, že by to udělal. Ukaž? Ale v pohodě, no. No nicméně, mám tady nějaký detaily, našli to na dně moře u švédského pobřeží. Je to nedotčená láhev piva právě z roku 1864 a teďka to ty výzkumníci v laboratoři zkoumají opatrně, jak to chutná, jak to jako jo, zjistili, že to smrdí trochu po síře a zkažených vejcích, no.
2: Tak jestli je to švédský pivo, tak se nedivím, že se do toho nikdo nehrne. Ne?
0: To je fakt. To je fakt. Já si myslím, že to stačí pořádně vychladit. Ale normálně, když tu flachu hodí na sedmý schod, tak se to pak bude dát pít. Protože jako upřímně, ale pojďme si říct, co je na světě horší než teplý pivo? Není odpověď.
2: Nic.
0: Nic, no? Nicméně já si myslím, že teda pár našich českých pivovarů by tady tomu pivku z 19. století mohlo krásně konkurovat. Tady být konkrétní nemůžeme. Dostaňte si vy vaši neoblíbenou značku. Nico Santos Human Bean 755. Dobré ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Úřad práce dnes veřejní údaje o červencové nezaměstnanosti. V červnu zůstala beze změny na úrovni 4,8% a bez práce bylo přes 356 tisíc lidí. Úřady zároveň evidovaly téměř 100 tisíc volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Ústeckém kraji, nejnižší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Umělá inteligence začíná vyvolávat nové obavy o kybernetickou bezpečnost. Během interního testu dokázal AI agent společnosti OpenAI proniknout do cizích systémů. Podobné incidenty následně oznámila také společnost Meta. Případy už přitáhly pozornost politiků, kteří začínají diskutovat o přísnější regulaci AI. Rusko by mohlo do války proti Ukrajině nasadit další 10 000 severokorejských vojáků. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského může jít až o 50 tisíc mužů. Zelenský proto vyzval Jižní Koreu k užší spolupráci s Ukrajinou. Soul by podle něj mohlo pomoci především s posílením ukrajinské protivzdušné obrany. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Spolek pro Kovářskou zve na novou naučnou trasu, která potěší milovníky přírody i rodiny s dětmi. V sobotu se totiž slavnostně otevře vlčí stezka, která vás provede krajinou Krušných hor a přiblíží život vlků. Součástí programu bude i komentovaná procházka, během ní se lidé dozvědí řadu zajímavostí o vlcích i místním ekosystému. Trasa je nenáročná, takže ji bez problémů zvládnou i rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázku výcviku psů, v cíli pak nebude chybět ani občerstvení. Na severu Čech dnes čekejte oblačno až polojasno, lokálně se můžou vyskytnout přeháňky a teploty 31 až 35 stupňů.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Dobré ráno, šampione!
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ráno.
7: Krásný pondělí, co je? Snídaně
11: šampionů. Mami, oni se mi tady smějou. Oni se mi tady smějou. Já vás celý ráno slyším strašně tlumeně, jenom abyste věděli, co se tady ve studiu děje. A nevím, čím to je, pravděpodobně asi tím, že včera jsem byl ve 2600 metrech a dneska ve 200, tak mám asi problém s Eustachovou trubicí.
10: No, trochu nám někdy přijde, že nás neposloucháš.
11: No, protože celý ráno mi tady říkáte, ty jsi hluchej a já mám normálně absolutně zalehlý uši a přijde mi, že levým uchem slyším to, co bych měl slyšet pravým a naopak, jo, totálně přirozený, tak nevím, jestli se vám to nikdy nestalo náhodou.
7: No, neslyšíš prostě, jo.
11: Cože?
10: Nebo neposloucháš? Jenže ty neslyšíš.
11: Já vás zabiju. Jenže ty neposloucháš.
7: Snad ani nevidím. A to je skvělej sonkale.
11: To ještě vidím. No tak jo. Tomáš Klus, Pocity na Hit Radio v 8.03. Hezké ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. One Republic, Sunshine, 8.08. S vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme parádní pondělní ráno. Dostávali jste jako děti kapesné nebo dáváte kapesné vašim dětem? Je tady totiž nový trend. To mě dneska ráno zaujalo na Redditu, na foru Reddit, kde je vlákno právě o kapesném. Někdo tam psal, že místo klasického kapesního zavedl pevný ceník.
1: Aha.
0: Dětský ceník za domácí práce. Je tady vynesení koše 30 kaček. Nákup 90 korun. Vyklizení myčky za 30. A já si říkám, za kolik by bylo třeba takový vyluxování domu. Bych tam dal aspoň tak za 3 kila.
2: Tak ono spíš bude blbý, když si to ten člověk pak ponese do dospělosti. A za to, že něco udělá u sebe v bytě, bude od druhého očekávat peňážky.
3: Přesně, jo? Já jsem si přesně tohle říkal, jestli to, podle mě to není úplně dobrý jako v rámci výchovy.
0: No takhle, ty na mě koukáš, jako že jsem to vymyslel já prodávám, jak jsem nakoupil, jo. Říkám, že se tady píše, já neříkám, že s tím souhlasím, jo. A tak by mě zajímalo, jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy dva tady třeba, co? Doma, s kapesným.
3: Hele, já jsem se snažil
0: vyklizení ty myčky, co?
3: Já jsem se snažil pomáhat, nebo naši po mě chtěli, abych pomáhal zadarmo a potom mi nějaký kapesný dávali. Mm-hmm. Finančně mě vlastně nemotivovali. Jestli je to dobře nebo špatně, nevím. Je to samozřejmě otázka.
0: Kolik jsi dostával kapesný?
3: No ze začátku nějaký 2-4 stovky a končili jsme na tisícovce. 1000 měsíčně teda. Mm-hmm.
2: Tak my jsme s bráchou nedostávali kapesný nikdy žádný. Když jsme jeli třeba na nějaký školní výlet, tak jsme dostali jako peníze sebou, jasně, ale že bychom dostávali měsíčně nějaký obnos, to vůbec. Ale mám o 17 let mladší ségru a ta dostává peníze jako v keši normálně nějaký měsíčně a ještě má teďka nějakou novou normální platební kartu a tam jí třeba kilo pošlou měsíčně taky. Takže tam
0: jako
2: má
0: 100 tisíc nebo.
2: No jasný.
3: No já jsem dávat to kapesný učí ty děti nějaký finanční gramotnosti, no, jak musí s těma penězma nakládat.
2: Ona nenakládá, ona platí. Ona prostě platí.
0: Já přemýšlím, já jsem kapesný asi, ale asi jo, něco jsem dostával vlastně každý týden, ale musel jsem si z toho koupit i lístek na autobus, nějaký věci do školy, no. Takže vlastně mám u rodičů ještě nějaký peníze, to jsem přemýšlím teďka zpětě. Tak jak to máte doma vy, nebo jak jste to měli vy, dostávali jste kapesný, kolik, nebo jestli jste dostávali peníze právě za to, jako za odměnu, že jste třeba vynesli koš a tak dále. Zajímá nás to, dejte nám vědět na WhatsApp na 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budete úplně nejlepší, ale spokojíme se i klasicky se zprávou na stejný číslo. Teď Rehab a Ina na Trafidu.

0: End of Beginning. 8:45 k tomu. Dobré ráno, nový trend, dětský ceník za domácí práce, vynesení koše 30, kaček, nákup 90 korun, vyklizení myčky 30 a tak dále. A neb kapesné. Tohle je nový trend, tak ptali jsme se vás, jestli máte kapesné, jestli jste dostávali kapesné, nebo jestli u vás tenhle ceník fungoval. Tak píše třeba Iris, ahoj ranní partičko, už před 60 lety mi rodiči udělali ceník za domácí práce, vyluxování 5 korun, koš koruna, malý nákup 5 korun, utřít prach 3 koruny, vytřít podlahu 5 korun. Myslím si, že mě to nějak nepoznamenalo, ani neskazilo, byla jiná doba, zdravím Iris.
1: Co jo? Dobrý výčet. Klára ta píše, dobré ráno šampioni, já dostávala kapesné od první třídy, jelikož jsem jezdila domů autobusem a tak jsem si z toho platila lístky. Pak i na střední škole jsem dostávala 500 korun na týden, jelikož jsem byla na intru a myslím si, že mi to pomohlo uvědomit si, kolik to stojí a jak s tím nakládat. A to je fakt, no.
0: Taky píše Terry, to je docela smutná zpráva. Ahoj, já dostávám měsíčně 150 korun.
2: Co si za to v dnešní době koupíš?
0: No za to se nekoupíš ani nic na sebe hezkýho, že jo, třeba. Taky píše Šárka, krásné ráno, kapesné jsem nedostávala, ale jakmile se šlo do kina nebo na party, tak to dotovala mamka. Uklízení bytu to bylo automaticky.
1: Tak to je vlastně pravda. Stejně.
0: To je pravda, když jsme chtěli někam na mejdan na mami, neměla bez stovky. Taky tady máme hlasovku od Milana.
3: Ahoj, tak já od 15 let lítám po brigádách, takže já jsem žádný kapesný nedostával. Máma tvrdila vždycky, když něco chceš, tak si na to vydělej. Tak já jsem si v 15 našel brigádu, no a od 15 let makám. Nevím, co je to být bez práce od 15 let. Bude mi 40.
1: Tak já jsem měla taky od 15 let brigádu, ty jsi říkal, Míšo, že taky, že jo?
0: Taky. No, co
1: ale bavíme se o tom vlastně před i ještě, před tím 15. rokem života.
0: Máme tady, no tak můžeš pracovat i před 15 roky, pro kamže vokat, podívej se do Číny, jo. Máme tady hlasovku od Matěje.
4: Zdravím vás, Rádio. Ale já osobně jsem to měl doma tak, že jakmile jsem si chtěl něco koupit, tak tati, prosím, koupíš mě to. Jo, jasný, tak pojď, vykydáme prasata, uklidíme ukrav, nakrmíme, uděláme balík sena.
0: Jasně.
4: A pak to nějak zkusíme vymyslet, že bychom ti to pořídili. Jinak jsem žádný kapesný nedostával, potom až v pozdější fázi, když už jsem začal do školy jezdit vlakem, tak jsem dostával měsíčně 14 stovek a zhruba 12 stovek mě stál vlak, takže to bylo takový jako všelijaký, ale nebylo to vyloženě takový, že bych nic nedostal, ale zároveň to nebylo takový, že bych dostával randál peněz a utracoval to za blbosti, tak já jsem se neutratil za blbosti a pak jsem jezdil na černo, ale to je...
0: To jsem chtěl říct, to říká Matěj Schocně, takže 14 stovek dostával a 12 stovek stál vlak, jo. Ale nevím, možná to měl teda Matěj stejně, já bych chodil asi pěšky do týmu.
2: Víš, jak se ta doba změnila? Dřív to bylo, mami, jdu na koncert, dej mě 300, a dnes je to, mami, jdu na koncert Imagine Dragons, dej mi 3 500.
0: Jenom na lístek, ale.
1: Děkujeme za hlasovky.
0: Kapesný to vám asi úplně tady nedáme, ale co pro vás máme, tak jsou další hity. Kesha, TikTok. Za malou chvíli taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na silnicích.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
9: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
11: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
17: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
16: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
17: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
16: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
17: www.cirkushumberto.com.
18: Už tam budem?
19: Nech toho!
18: Později už tam budem?
19: Přestaň! Ští mě vedro!
20: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na dálnici D8. Pozor na kilometru 68 ve směru na Prahu, kde se srazila dvě nákladní vozidla. Je tam policie, která nehodu šetří a blokuje teď jeden jízdní pruh.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio North Music.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: taková česká Lady Gaga, Bruno Mars, Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. 8.31, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaně šampionů, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do pražských Letňan dorazila velká výstava ze světa Harryho Pottera. Putovní expozici už po světě navštívili více než 4 miliony lidí a nabízí filmové rekvizity i interaktivní zážitky. Pozornost ale budí také tím, že na výstavě prakticky chybí zmínky o autorce celé série J.K. Rowlingové. Rodina z amerického Utahu zažila při dovolené v San Diegu neuvěřitelnou náhodu. V pronajatém bytě si všimla fotografie plné lidí na pláži a při bližším pohledu zjistila, že jsou na ní zachyceni i někteří členové jejich vlastní rodiny. Snímek přitom visel v ubytování, které si náhodně pronajali přes Airbnb. Marek Ztracený odehrál jeden z největších koncertů své kariéry. Na pražské letenské pláni ho podle pořadatelů sledovalo zhruba 70 tisíc lidí. Zařadil se tak mezi několik interpretů, kteří na tomto místě vystoupili. V minulosti tam koncertovali Michael Jackson nebo Rolling Stones.
3: Byl toho plný Instagram, my kdo jsme tam nebyli, tak jsme to aspoň mohli vidět takhle a vypadalo to teda velkolepě.
2: Mimochodem velká ostuda, že jsme tam ani jeden nebyli.
0: No mně se nic na Instagramu neukázalo, ale to není možný.
2: Ty tak kecáš. Vypadalo to velkolepě.
0: Vypadalo to krásně a velkolepý bude i tohle. Ultra Fox, Dancing with Tears in My Eyes na Hit Rádiu v 8.33.
2: Český tam byly nějaký faninky, který tančili se slzama v očích.
0: Ty do toho budeš mluvit, jo, Davide. Takže prostě ty seš ten rádia, který prostě kecá dokonce do začátku písniček, jo.
2: Dobře, pojďme znova.
0: Pojďme ještě jednou, projíme se reputaci. Tak, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Davide, teď už ne.
2: Hezké ráno.

Tohle jsou hity pro vaše pondělní ráno, Linkin Park, Hit Radio 8. Tohle jsou hity pro vaše pondělní ráno, Linkin Park, Hit Radio 8.40.

0: 3 z 10 Čechů si ruce nemyjou.
1: Tak to pak, když si s někým podáš ruku, tak budeš přemýšlet, jestli patří mezi těch 71 nebo těch 29 zbývajících.
0: Přesně, ještě než tě podá ruku, tak místo těší mě. A mýdlo bylo?
1: Mýdlo bylo. Už jsem si to tady taky otevřela a koukám, že je úplně nejlíp je na tom, překvapivě možná, Bosna a Hercegovina. Hmm. 96% lidí. Nejhůř je na tom, typli byste si, jaká země je na tom nejhůř?
0: To nevím.
1: Je to Itálie a tu zrovna my Češi máme tak rádi, jo. Itálii, Španělsko, milujem, tak prosím vás, v Itálii jsou na tom nejhůř z Evropy, 57%.
0: Jak je na to třeba Turecko?
1: Turecko druhý nejlepší, 94.
0: Ale tady se vlastně není čemu divit, jo, protože jenom dřepneš a pokračuješ. Rychlá akce. Takže 3 z 10 Čechů si nemijou ruce. No tak pamatujte na to, až vám kolega v práci bude nabízet z pytlíku oříšky. To je jasný, ty jsi super opotila.
1: Ne, já jsem si vzpomněla, že jsme tady 3 s Davem.
0: David už je pryč.
1: A no, proč asi?
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. Acema už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio. Dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Tohle je Miles Smith na Hitrádiu v 8.52.
1: Představte si, že jdete po ulici nebo jedete autem, kouknete se nahoru, protože vás zaujme nějaký billboard.
0: Koukám.
1: A někdo tam normálně bydlí. To je nový výmysl Netflixu, jakožto promo k filmu. Trošku to přehnali a normálně postavili billboard ve tvaru domu a na tři celý dny do něj zavřeli chlapa, který tam má vydržet, jo. Ještě navíc má nějakou ceduli bílou a pomocí té cedule komunikuje s lidma, který pod ním jedou. Normálně vidíte, jak on se tam prochází, on tam spí, on tam je prostě opravdu 3 dny a je to promo k novému filmu The Last House a vlastně si říkám, že ačkoliv je to bizar, tak je to strašně dobrý zároveň.
0: Říkáš, že musí vydržet, tak já si myslím, že tohle v tomhle případě je to otázka peněz.
1: Tak jako
0: 3 dny vydržíš někdy, když ti zaplatí klidně i billboardu, jo? Ale já si říkám, kdyby to třeba takovouhle kampaň měli udělat tady v Čechách na nějaký třeba seriál nebo film, něco, co tady bylo, napadá tě třeba, co by se dalo takhle jako stvárnit?
1: Ne seriál, ale bizár, možná výměna manželek.
0: Jo, to tam zavřeli, jasně, no. Mě napad třeba, nevím, kdyby tenkrát dělali podobnou reklamu na 30 případů Majora Zemana, na studnu, jo, což, ono by to vlastně dneska nešlo.
1: Jak to?
0: No tak jako studnu najdeš, jo, ale je sucho.

0: Peace. Sučo. 8.57, poslední song, pondělní snídaně. Sučo. Ta je oficiálně u konce. O rozjezd pondělního rána jsme se vám postarali my, Michal, Jasmin, David, a tuhle štafetu přebírají naši kolegové s další skvělou muzikou. Podíváte třeba David Guetta, Justin Bieber nebo Činasky.
1: Mějte se krásně, zvládněte pondělí a celý ten novej týden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: No hlavně nějak přežijte ten dnešek, to vedro vydržaj. A slyšíme se zítra ráno.
1: Ahoj.
0: V 6, čau. Hit Radio.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila zhruba 1,5-kilometrová kolona. Se zdržením ale počítejte i na sjezdu z dálnice směrem do Prahy. A ještě D8 na 90. kilometru ve směru na Drážďany. Tam probíhají na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Čeká nás slunečný a teplý týden bez srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty, ale zase vystoupají k nadprůměrným hodnotám, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červnu po druhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Pozor na dopravní komplikaci v Litoměřicích. Ode dneška se bude Želetickou ulicí u nákupního centra na Soutoku jezdit kyvadlově. Kvůli výstavbě inženýrských sítí pro nové prodejny bude dopravu řídit semafor a řidiči tak musí hlavně v ranních a odpoledních špičkách počítat se zdržením. Práce mají být dokončeny nejpozději 10. září, tedy ještě před zahájením výstavy Zahrada Čech. Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Boutise van der Sandschulpa z Nizozemska 6-4 a 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Američan Ben Shelton.
5: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně se objeví přehánky nebo i bouřky, teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na horách tam to bude do 30 stupňů. Tak takové bude počasí a teď už dostávám, nebo já předávám, přepínám slovo Katce.
6: Ty seš nějaký ukecanej.
3: Jo.
2: Hit Radio Nord Music.
6: Krásné pondělní dopoledne, tak víkend nám zase utekl rychlejš, než řekneš borůvkovej koláč. Ale dobrý, máme léto, prázdniny, tak to zas tolik nebolí. Dnes a celý tento týden s vámi Káťa Sekalová a už za chvíli zavoláme Nikče, která u nás vyhrála lístky na Marka Ztracenýho. A zeptáme se jí na všechny dojmy, pojmy a zážitky z té páteční velký slávy. Tak už za chvíli.

0: Justin Bieber na Hit Radio Not Music. Love Yourself. Tak je Radio Nord Music, jede bomby non-stop i při pondělku a neskuteční bomby, tak ty seděli v pátek v Praze v Edenu, kde to před 70-tisícovým davem rozjel Marek Ztracený a jeho hosté. A u téhle hudební události roku byla i naše posluchačka Nikča, která vyhrála od nás, od Hit Radia, vstupenky na Máru a já bych ji teď měla mít na telefonu. Nikčo, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se.
0: Super, skvělý. Tak Nikčo, já tě nechám mluvit, jaký to bylo. Povídej, prosím tě.
1: No, úplně úžasný. To nedokážu říct ani slovy. Husina byla až na zadku. Mára to tam teda rozbalil neskutečně. A hosti taky, jako Adam Ďurica byl fakt jako skvělej. A nejvíc nás teda dostalo pár, který spolu byl 70 let, tak to nám jako tekly slzy všem. A na takovýhle zážitek fakt nikdy nezapomenám. Bylo to skvělý, děkuju vám moc za lístky. A nedostali jsme teda dva, ale dostali jsme od vás 4, za což vám moc děkuju. Takže, jsme tam byli parta bab a fakt jsme si to užili.
0: Tak to,
1: jste
0: museli naše vedení hodně, hodně okouzlit, že jste dostali 4. Moc vám to přeju, holky. Moc vám to přeju.
1: Nevím čím, ale moc děkujeme.
0: Asi za to, jak jsi byla moc rychlá a moc vtipná a prostě pohotová. Já vím, že jsem mluvila už s Danem Rakackým i do éteru, myslím, že jste si povídali, že jo, minulý týden.
1: Ano, povídali.
0: No, takže prostě pecka win-win. Hele, ještě se tě zeptám, ty už jsi někdy zažila takhle obrovský koncert, takovouhle událost, 70 tisíc lidí, fanoušků?
1: Vůbec, měla jsem z toho trošku strach, aby jsme se tam všichni vešli, i když to místo znám, ale měla jsem z toho trošku obavy, aby jsme se tam nemačkali a aby to všechno probíhalo tak, jak má. A jako bylo to skvělý, bylo tam místo, všechno bylo skvěle jako zařízené, organizace super, jako klobouček dolů, no.
0: Že to takhle zvládli, viď?
1: Úplně
0: ti závidím, protože
1: jsme nečekali, takže super.
0: Nebyly fronty.
1: Nebyly, všechno úžasný, bylo fakt super zařízený, no.
0: Hele, a máš nějaký moment třeba, který by si vypíchla, jako by, který tě nejvíc zaujal, který se ti nejvíc líbil? Je tam něco takového, co prostě fakt ti bude rezonovat ještě hodně, hodně dlouho?
1: No, tak to bylo to, když Mára letěla s tím klavírem. To jako, to jsme nikdo nečekal.
0: Ty krása, s klavírem, jo?
1: Tak no, normálně masakra. Ho vyvezla, no, s klavírem, tam lítal mezi lidma, hrál, tam zpíval, takže to byl asi největší zážitek. A pak teda, jak jsem říkala, ty manžele, jsou spolu těch 70 let, tak ten rozhovor jejich si myslím, že zahýbal úplně všema, protože v dnešní době se tohle už nevidí. A lidi při prvním problému končí vztah a oni to tam krásně všechno vysvětlovali, jak drží při sobě. A to si myslím, že jako bylo úplně nejvíc, to se fakt Markovi povedlo.
0: Tak to bych bolela taky. Hele, prosím tě, já jsem ještě,
1: jak
0: že jo, veď, já taky bych bolela. Já už úplně takhle mám, já to slyším, mám husinu a prosím tě, ještě jsem viděla, že Marek Ztracený na poslední chvíli kvůli vedrům a suchu zrušil závěrečný ohňostroj. Chyběl tam vůbec tady to něčemu, jako, nebo to tam vůbec nevadilo?
1: Ale já si myslím, že to vůbec nevadilo, protože tam byly různé efekty, co se týkalo ohňů, že tam vlastně jako, teď bych řekla stříkali, to asi blbost, ale prostě tam byly ohně, lítali tam konfety a fakt jako to bylo hezký a myslím si, že tak 99% z těch lidí, co tam bylo, z těch návštěvníků, to docela i uvítali a to kvůli tomu, že jsou tam zvířata, bydlejí tam lidi, takže jako mě to vůbec nevadilo.
0: Já mám souhlas a takže, že to bylo na maximum vzpomínky na celý život, viď?
1: Rozhodně, takovýhle koncert si myslím, že u českého zpěváka se nevidí, ani jsem na takovémhle koncertu nebyla, myslím si, že to už ani nezažijem, no, pokud Mára neudělá znova ten koncert.
0: No, uvidíme, co nás ještě čeká. Nikčo, moc děkuju za tvůj čas a za rozhovor. Tohle byla Nikča, naše výherkyně vstupenek na mega skvělý koncert Marka Ztraceného, který proběhl v pátek v Edenu. No a my, Nikčo, my už frčíme dál a jedeme za další muzikou. Taky českou a hezkou.
1: Děkuju.
0: Já taky děkuju za rozhovor.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům krásný den. Ahoj.
0: Díky, papa. Měj se krásně. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Jak už jsem říkala, na Hit Radio Nord Music jedeme dál a čeká nás činasky, stejně jako já. Tak jedeme a krásný pondělí.

0: Pink and Nate Ruth na Hitrádiu Nord Music. Just give me a reason, neboli dej mi důvod. Tak přátelé, dejme si nějaký důvod k tomu, abychom to dnešní pondělí přežili bez ztráty kytičky a abychom se dožili dnešního večera. Tak třeba kupme si něco, co nepotřebujeme, prostě jen tak. Jen tak pro radost. A když už jsem teda řekla bez ztráty kytičky, tak co třeba kytku? Jo, i chlapy, i ženský. To budete koukat, jak taková obyčejná kytka dokáže zvednout náladu v pondělí. A pak taky hudba, ale tu si kupovat nemusíte. Tu vám s radostí pošlu ráda prostřednictvím Hitrádia Nord Music. Miley Cyrus, Welshly Arms, já vám přeju příjemný květinový pondělí.
1: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
6: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
6: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
9: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neut Bárta Live. 13. srpna na Hněvní. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvní. Lístky koupíš na nfctron.cz.
10: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Pět minut po půl desátý. Hit Radio Nord Music a Miley Cyrus, End of the World. Meloun a zase ten meloun, aneb honba za melouny. O melounu jsme se toho už dočetli a dozvěděli hodně, že někde například v Číně ho jedí celý, včetně obalů a zrníček, že má meloun podobný účinky jako Viagra, akorát je levnější a není modrej. A teď ta aktuální horká novinka. Mluvím z vlastní včerejší zkušenosti. Jeli jsme s manželem nakoupit, on zůstal v autě a já běžela do krámu pro meloun a manžel mi říká, jestli budou mít, tak vezmi ten meloun z Maďarska. Já, cože? To je nějaká sranda. Ne, není. Teď se to hodně propírá na netu, že k nám přijela várka melounů z Maďarska a že jsou fakt výborný. OK, tak jsem šla zkoumat melouny a hele, byly tam dva obří koše. V jednom pruhovaný, spíš takový oválnej, pruhovaný oválný melouny a země původu Česká republika. A v tom druhém koši takový jako kulatý, celozelený melouny a země původu, Maďarsko. Tak jsem jeden čatpla a s radostí malýho Jardy běžela za manželem, že teda mám ten meloun z Maďarska. Překvapivá pointa? Ne. Ten meloun, přátelé, ten maďarský meloun byl luxusní nejvíc. Takhle výborný, šťavnatý, sladký meloun, téměř bez pecek jsem fakt neměla léta. Takže jestli slintáte po melounu, tak oprávněně a hned jak to půjde, běžte pro maďarský meloun. A já jdu mezi tím pro tyhle týpky. Na Hit Radio Nord Music, Prince Ital Joe a Marky Mark. United a melounům zdar!

0: Single X na Hitrádu Not Music zpívá o dovolený. Naše Lucka Šlégr s Danem Rakackým mají dovolenou. Robert Gajderovič, náš bodrý zprávař, zítra odjíždí na dovolenou. Hele, já si myslím, že tady u nás na Hitrádu Not Music si všichni nějak moc dovolujou. Co myslíte? Taky teď máte někteří z vás podobný pocit jako já. Všichni kolem vás si dovolenkujou a vy pořád nic. A dovolená se vám vyhýbá jak čert kříži. Tak s tím pojďme něco udělat. Pojďme s tím pořádně zatočit. My všichni, co dovolenou ne a nemáme, už ji potřebujeme jako sůl. Okamžitě vstyk a jdeme za šéfem si o ní říct. Ale okamžitě. Tak ale, aspoň vy jděte jako první. Já to tady zatím trošku ještě doodbavím, ale pak někdy se vidíme třeba na Barče, nebo na Miladě, nebo na mostě, na Mosteckém jezeře, já prostě nevím, ale určitě to potřebujeme, že jo? Tak jo. A víte, co ještě potřebujeme? Další hity. A ty tady mám. Co za chvilku? Katy Perry, Hot and Cold na Hitrádiu Not Music. Krásný slunečný pondělí v práci.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.

0: nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Fajnovka.
1: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Ústecku, na příjezdu do Malého Března z Těchlovic, zboural tam osobní auto, projedete Kyvadlově. A ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 máme kolonu, která je už skoro 2 kilometry dlouhá, a se zdržením počítejte i na sjezdu z dálnice směrem od Prahy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
9: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
8: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistro.ust
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Kontrola účetnictví úřadu práce odhalila nedostatky za více než 5,5 miliardy. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad chyby a zjištěné nedostatky průběžně opravovat. Chyby za 3,5 miliardy korun úřad práce opravil. Informoval o tom NKÚ. Nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko chovala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době sucha a zákazů v rezervaci rozdělali oheň, místo navíc opustili, aniž by ho uhasili. Skupina oheň rozdělala v jeskyni pod Pravčickou bránou. Strážci partu dostihli o několik kilometrů dál a vedoucí dostal nejvyšší možnou pokutu, tedy 10 000 korun. U severoslovenských Turán Medvědice napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu pak včera večer Medvědici a jí dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Zraněného muže s mnohačetnými zraněními převezli záchranáři do nemocnice v Martinu. No a Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
12: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně se objeví přehánky nebo i bouřky, teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Takové bude...
13: Hit Radio Nord Music.
1: Takové bude počasí, no. Káťo?
14: Já jsem se trošičku předskočila.
1: Uklikla, jak si říká.
14: Pardon.

0: 10-10, Hit Radio Nord Music a úžasný charismatický hlas. Tedy Swims, Bad Dreams na Hit Radio Nord Music. Tak minulý týden jsme soutěžili o vstupenky na Marka ztracenýho v Edenu a ani tento týden nebude plonkovej. Ano, budeme soutěžit i tento týden, celý tento týden v odpolední show u Káti a Kamila a vyhrá vstupenky na doslova mambostickou show Summer Mambo Festival ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Princip soutěže je dokonči legendu, Káťa s Kamilem vám řeknou tři krátký nedokončený věty a vy nejrychlejší zavoláte a doplníte je. Já jenom dodám, že si můžete vybrat rodinný balíček, to jsou dva dospělí, dvě děti, anebo party balíček, to jsou čtyři dospělí. Už dneska odpoledne začínáme a soutěžíme až do pátku, kdy tenhle skvělej mega nabombený festival začne. Legendy v Třebívlicích vypukne už tuhle sobotu 15. srpna od 2 hodin. Program je nabitej, Miloš Pokorný, Emanuel Ridy, Láďa Hron a tak dál, až po večerní 90-kový disco v podání Stacy z 24/7 a Lou Bega a jeho nezapomenutelný hity, včetně to se budou kroutit boky. Víno, hudba, zpěv a disco, 90-kový disco už v sobotu v Třebívlicích a my na Hit Radio Nord Music celý tento týden soutěžíme odpoledne u Kátě s Kamčou. Tak držím vám palce.
1: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.

0: Disco Trisco na Hitradu Not Music v podání Avicii a Sandro Cavazza Without You. Přátelé, v dnešní době už se soutěží v čemkoliv, o cokoliv, kdokoliv, jakkoliv. Z těch už tradičních soutěží o nejkrásnější ženu, muže, dítě, svaly, až po někdy i bizáry typu hraní na neviditelnou kytaru nebo hlazení červů. Ale od toho pryč, protože já mám na mysli příjemnější soutěž, takovou vyklidněnou, a to je o nejkrásnější strom v Česku. Ano, ode dneška můžete hlasovat na webu stromroku.cz. Soutěží všechny kraje a za nás Ústecký kraj bojuje Oldřichův dub. Je mu přibližně 1000 let, v obvodu měří 750 cm, je odolný, překonal dva požáry a tak může dál dohlížet na děti z místní lesní školky. Hele, já se na něj zrovna koukám, na ten dub, a jenom koukání se na ten obrázek je tuze uklidňující. Web stromroku.cz a náš Oldřichův dub, tak mu dejte hlas. A zaručuju, že se u toho i vyklidníte jako já. No a já vás objímám na dálku, jako ten strom.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Atava!
9: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: pondělním éteru Hit Rádia Nord Music. To byla Kateřina Maria Tichá a její byt 66. Tak ještě, že to není 666. Hledáte někdo z vás novou práci a máte rádi papáníčko? Tak já mám pro vás možná super tip na super job. Americká společnost momentálně schání zaměstnance na pracovní pozici, kterou ocení právě především milovníci jídla. Teď vám popíšu tu pracovní náplň, jo? Stačí 14 dnů ochutnávat grilované speciality na různých místech v Americe a za ten ochutnávací maraton získáte $10,000. Tak, a teď si říkáte, co to ta Sekalová plácá? Je to zase vyhrabala tuhle kachnu? Já zaplatím nehorázný prachy za letenky a ubytování a pak ten job nakonec ani nedostanu? Tak pozor, přátelé, cestu a ubytování vám platí taky. Takže, kde to máme podepsat?
1: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

čekají vaše oblíbené srdcovky s Jirkou Pelnářem. Srdcovky, to jsou hity staršího data, ale o to víc skvělí jsou. Dneska se ty hity budou motat od roku 89 až po rok 2004. A jako první vás například čekají tyhle kočičky. A hit z roku 2001, Survivor. Na Hitradio Nord Music už ve 12.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minuty, 11. hodina, toto byla Shakira, Zoo a Hit Radio Not Music k tomu.
1: Tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově v Březenecké ulici vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. Počítejte tam s omezením. A ještě na Ústecku, na příjezdu do Malého Března z Těchlovic, boural tam osobní auto a projedete tam kivadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale zase vystoupají k tropickým hodnotám. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nadále se ale bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky uvolněné z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. A pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
1: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v příruce Domácnost bez chemie na webu D-testu. V Roudnici nad Labem ještě do neděle 16. srpna můžete navrhovat projekty, které by v rámci participativního rozpočtu mohly ve městě zlepšit život. Město na letošní ročník vyčlenilo 1 000 000 korun. Nápady lze poslat přes webovou stránku roudnicenavlně.cz. V posledním ročníku vyhrál projekt na opravu kašny a altánu v Tyršově parku. A v Birminghamu dnes startuje atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Sprinterka Karolína Maďasová a v koulařských kvalifikacích se představí Tomáš Staněk, Katrin Bržikovská a Martina Mazurová.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
1: Severu Čech dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno, lokálně se můžou objevit i přehánky nebo bouřky, teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Zprávy za námi a my se jdeme bavit a taky pro vás mám super soutěž, už za chvíli řeknu víc.

11.11. Hit Radio Nord Music, taky Škvor a jejich síla starých vín. Tak soutěžema se to na hitádu Not Music hemží o 106. Byly tu minulý týden lupany na Marka Ztracenýho. Ode dneška odpoledne u Káti s Kamčou budete moci soutěžit o Mambo Super Show v Třebíblicích a žijou i naše sociální sítě. Konkrétně Instagram Hitradio podtržítko Not Music, kde můžete vyhrát Wurzel. Teda, abych byla konkrétní, žádný německý párek Wurzel nenabízíme, ale jedná se o volňásky, o rodinný vstup do zábavního parku a teď mi držte palce, ať to neskomolím. Němčina není moje hobby. Zábavní park Wurzel Rudis Erlebniswelt v Eibenstocku. Ja. Tak je to zábavní park, nebo spíš teda zážitková hora v západním Krušnohoří, kde každý platí jenom za to, co chce skutečně využít. Máte tam na výběr například celoroční bobovou dráhu, bludiště s lezeckým světem, pneumatickou skluzavku, Murmel Wald, kuličkový les, Zédorf, jezerní vesnice a tak dále a tak dále. Ale teď to nejdůležitější. U nás na Instagramu Hitradio podtržítko Nord Music můžete vyhrát vstup kompletně do celého areálu. Všechno, všechno můžete vyzkoušet od A do Z. A k tomu navíc každý vaše děcko získá hru Wurzel Rudy a Vikingové. Tak. Uf, já vám držím palce a ještě jednou připomínám, tahle skvělá soutěž probíhá u nás tento týden na našem Instagramu Hitradio podtržítko Nord Music.

0: Na Hitradu Not Music Tini Tempacha, Eric Turner, Written in the Stars, napsáno ve hvězdách. Tak obzvlášť teď v srpnu na nebi, když je dobrá viditelnost, tak je toho napsaného hodně, hodně moc. Lítá to tam o 106, hvězdy, Perseidy a nás taky za chvilku čeká další hvězda. Původně tenhle hit nahráli německá kapela Remon. Pak taky Anastasia natočila popovou verzi. No a taky vznikly spousty neoficiálních a klubových remixů na platformách, jako je YouTube a SoundCloud. Ale my si dáme tuhle taneční Supergirl verzi. Prostě si to pondělí musíme udělat hezký, hezčí a taneční. Už za chvíli u nás na Hit Radio Nord Music. Anna Naklep a Ale Farben, Supergirl.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
2: www.bb.cz. Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Nežději, už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
6: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
6: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Kamrat Be Mine, tak to je celkem nová pecka z roku 2025, ale my se teď vrátíme s dalším hitem v čase dál do minulosti. Čeká nás Vymazlenej, pánové prominou, boyband Backstreet Boys a hit z roku 1996. To vyšel u nás v Evropě o rok později v roce 1997 v Americe. Quit playing games with my heart. A proč tak teda lezu a hrabu se v minulosti? Protože vás chci tímto pozvat do večerního Hitrádia Klasik. Zpříjemnění dnešního pondělního večera s popovejma hitama na Hitrádiu, to zní docela dobře, ne? Hitrádio Klasik hraje od 6 do 9 večer a v jednom tříhodinovém balení vám naservíruje hity 80., 90. a i milénia. Kočečáci, Backstreet Boys už k nám lezou z éteru Hitrádia Nord Music, tak si je užijte.

0: Půlnoční hřích od Krištofu a Dominiky Alagey proběhl na Hitrádu Nord Music v 11.41. Hodina sem, hodina tam, jak jde o hřích, pojem o čase se jaksi vytrácí. Co se ale nevytrácí, je hlad, že jo? Čas oběda je tady, kdo ještě nebyl, přeju dobrou chuť. S vámi se dnes loučí Káťa Sekalová a zítra v 9 s vámi opět na značkách našeho, vašeho Hitrádia Nord Music. Mějte se krásně a s úsměvem.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice, tam rozkvačky,
4: děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice, tam rozkvete opravdu každý. www

0: hotov v otevřenou scénu. Centrum žije, pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také z Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V opačném směru se zdržíte na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcast

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. O uplynulém víkendu zahynulo na našich silnicích 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla to policie na síti X. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Rezervace dovolené přes internet může skrývat rizika. Podvodníci se snaží nalákat na falešné nabídky ubytování nebo podezřele výhodné ceny. Jak při rezervaci se nenechat napálit, poradí policejní preventista Ladislav Beránek.
8: Dovolenou vybírejte nejlépe na známých a prověřených stránkách poskytovatelů. Obzvláště obezřetní buďte u lákavých nabídek na sociálních sítích. Kontrolujte adresu webové stránky. Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
7: Dovolenou bychom nikdy neměli platit prostřednictvím odkazu. Teď ještě pohled k nám.
9: V Jirkově mají nové hlídače problémového podchodu. V podchodu v Dvořákově ulici byly kvůli bezpečnosti nainstalovány dvě kamery a tři světla, která lépe nasvítí vnitřek. Město k opatření přistoupilo, protože v podchodu často řádili vandalové a ničili původní osvětlení. Kamery jsou připojeny na stávající dohlížecí systém městské policie.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Na severu Čech dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně hrozí i bouřky, teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
11: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné pondělní poledne vám přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů hned po sobě. No a první srdcovka, tak ta je, rodiče, pro vás, jo? Že jste už doma s dětma přežili víc jak půlku prázdnin. Dobře mi, protože na rovinu, na prázdninách je nejtěžší ty děti uhlídat a hlavně, aby se pak do školy nevrátili se sádrou na ruce nebo na noze, aby byli živí, zdraví a na střední škole ideálně netěhotný. Takže první srdcovka Survivor pro vás, že už jste to přežili. Tak ještě jednou gratuluju. Teď

0: Destiny's Child na Hit Radio Survivor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla hned zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 od Petra, že čau Jiří, trefil si to přesně, ještě že jsou moje děti po mé ženě, kdyby byly po mně, tak jsem každý víkend na chirurgii. Zdraví Petre. Jo Peťo, tak to jsme měli podobné dětství. Já byl taky větší jak dalmatín. Samá modřina, zlomeniny k tomu, hlavně teda takhle přes léto. Ale říkám si, že taky jsme jako děti byli věčně venku, lezli po stromech, lezli na střechy, skákali do scén a stavili motikáry ze starých kočárků a tak dále, že jo. Já vlastně nevím, jestli dnešní děti to takhle mají, jako jsme to mývávali my. Jsem rodič, ale tomu mýmu nejstaršímu, tak tomu jsou teprve 4 roky, takže tam uvidíme, jestli to teprve přijde. Tak nevím, nemůžu úplně říct takhle, jako jo, z vlastního pohledu. Ale na druhou stranu, když máme dneska ty srdcovky, tak Petr vlastně otevřel docela zajímavý téma. Jaký jste byli vy jako děti? To mě zajímá. Jaký jste měli zranění přes léto? Často se vzpomíná přes léto na letní lásky, tak pojďme zavzpomínat na chvíle, kdy naši rodiče z nás měli letní vrásky, jo? Co se vám stalo přes léto? Nějaký zranění? To mě zajímá. 777-937-777, napište, kde to bylo, kolik vám bylo a tak dále a tak dále. A hlavně, jestli se teda hlavně v pořádku. A my si dáme právě teď další srdcovku, ta je konkrétně z roku 1990, moc často se nehraje, když je od Depeche Mode. Tak tady máte ode mě. World in my eyes.

0: Hepburn na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu, tak to byla třetí srdcovka pro pondělní den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já dneska zvolil tak trošku zvláštní téma, kdy vzpomínáme na naše bolístky, ale tentokrát to není zlomený srdce z letní lásky, ale jsou to naše zranění, když jsme byli děti, protože prostě tenkrát, jak jsme vyrůstali trošku v jiný době, tak ty zranění se nám vůbec, ale vůbec nemohli vyhnout. A naši rodiče, teď jsme přesně jako v jejich botách, v jejich kůži, že jo, teď se díváme na ty naše děti a říkáme si pro boha, hlavně tam nelez, tohle nedělej. Tak ty z nás tenkrát opravdu museli mít šedý vlasy. Píše mi tady třeba Tomáš, čau, já jsem byl jako malý taky pořád obvázaný, věčně odřený, měl jsem i chodníkový lišej, když vyrůstáš na vesnici, tak se tomu nevyhneš. Moje máma vždycky tvrdila, že je zázrak, že mám pořád všechny prsty, táta zase razil výchovou, že nešikovný maso musí pryč. Jednou jsem sekal dřevo, bylo mi asi 9 a seknul jsem se do holeně. Naštěstí přes tepláky a docela tupou sekerou, takže jsem si nezlomil holeň, měl jsem jenom pořádnou modřinu a dodnes mám pocit, že tam cítím takový džůlek. Zdraví Tom. No, to je díky boží. Další zpráva. Holky, to by mě zajímalo. Co holky? Protože u nás, kluci, že jo, tak to je jako jasný. Tam to prostě bylo na denním počátku. Ale co děvčata? Tak kouknu tady do SMS-ek 777-937-777. A já tady mám, hele, Žanda píše, a to je hezký. Ahoj Jirko, od malička jsem měla rozbitý kolena, odřené lokty a dlaně od všemožných pádů. Když mi bylo 8, byla jsem na prázdninách u babičky, byli jsme s dětmi venku a lezli jsme po stromech, já skočila na zem, ze stromu přímo na kámen a zlomila si nějakou kost v kotníku. Po 4 jsem se dopazila k babičce, ta si myslela, že to mám jenom naražené a 2 dny se mi to snažila léčit obklady s kostivalem. Jasně, babský rady, chápu. Nakonec děda usoudil, že by to chtělo do nemocnice a ve finále jsem měla sádru až do konce prázdnin. Pak jsem měla ještě jednou zlomenou nohu o 2 roky později a ve 12 ještě zlomený prst na ruce, když jsme s dětmi hráli na dvorku vybíjenou. Takže já byla slušné nemehlo. Nebyla si nemehlo, prostě si jenom žila. Nemehlo si nebyla. To je krásný, to je super. A ještě nejlepší na tom je, že se často ta zranění stávala, když nás hlídali ty babička a dědečkové, že jo? To jako ty rodiče taky potom z toho museli úplně šílet. No nic, tak klidně i vy si můžete pochlubit na 777-937-777, co vám se stalo, a my si dáme čtvrtou srdcovku, to se vám bude líbit. United Six.

0: Takhle to vypadá, když se cover verze doopravdy vydaří.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pátá srdcovka Jason Donovan a cover verze původního hitu z roku 1960. Jason Donovan naspíval tenhle hit v roce 1989 a podařilo se mu to, co se vlastně jako nikdy předtím nepodařilo. A to už několikrát ten původní hit z toho roku 1960 se snažili překonat a nebo trošku jenom přespívat a dostat někam jako vysoko. Ne, ani v roce 1960 vlastně vůbec tenkrát, jak se říká, netrendoval, neměl žádný úspěch. Dokázal to opravdu až Jason Donovan v roce 89 a dostal ho na první příčky britských hitparád. Tolik tedy páteční srdcovka, tedy pátá dnešní srdcovka. Za chviličku ta na vaše přání. A já ještě jednou děkuji za všechny zprávy, které jste posílali se vzpomínkama na vaše letní zranění. Našel jsem tady jednu zprávu a myslím si, že tu nic nepřekoná. Jsem si prakticky jistý, jo? Mám tady hezkou zprávu. Věřím, že můj úraz nikdo nepřekoná. Já jsem si při házení míčem prokousla jazyk. Krve jak zvola, honem do špitálu, který byl teda skoro za rohem, sešili mi ho, jenže ta díra v jazyku je dodnes a to už uběhlo 60 roků od této události. Mějte se krásně, zdraví posluchačka Věrka. No tak, nádhera. Ano, ano, to je definice toho, jak děvčata umí házet. Sorry, blbý for. Tak jo, za chviličku srdcovka na vaše přání, holky, tak dneska to udělám tak, že děvčata, dneska si můžete psát vy o vaší srdcovku na přání, když jsem utrousil takhle blbý vtip. Chlapi, vy máte smůlu, ale chápu, že v tomhle se za mě postavíte. Takže děvčata, 777-937-777, dámy, holky, pište, co byste dnes chtěli slyšet, co vám dělá radost, čím si to u vás můžu vyžehlit. Srdcovka na přání, už za chvíli.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
11: Velkolepé dělství.
1: divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Imagine Dragons a jeho žraloci, tedy Sharks na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jsem toho tak trošku přemýšlel, že je zvláštní, že jsou hity, u kterých si říkáme, páni, to není možný, že už je to 20 let, co to vyšlo. A pak jsou hity, u kterých si říkáme, to není možný, že to jsou teprve 4 roky. A to je zrovna případ právě hitu Sharks od Imagine Dragons. Ano, jsou to teprve 4 roky tady na našem hudebním rybníčku. No, co to tady plave. A já bych řekl, že už je to tak 10 let. Neuvěřitelný. OK, pojďme ale zpátky tedy k tomu nejzásadnějšímu. A to je srdcovka na vaše přání. Jsem rád, ženy, že jste mi dali možnost si to u vás vyžehlit, takže děkuju za to. A přišla mi tady moc hezká zpráva od Jany, která píše, ahoj Jiříku, zahrál bys prosím Muse Neutron Star Collision, tím bys si to vyžehlil úplně nejvíc. Hezký den, Jana. Tak ano, pokud tohle je ten hit, kterým si to vyšelím úplně nejvíc, tak moc rád. Tady je vidět, že Jani někdo má rád Twilight, co? Hele, Jana poslouchá, už píše zprávu, už to tady vidím. Ano, tohle bude zpráva a píseň pro tebe a zároveň pro vás ostatní, kdo máte rádi Twilight. Mimochodem rok 2010, jo, už je to 16 let, co se tohle hit objevil ve třetím díle ságy Twilight. Tak tady to máte. Na Hit Radio. Muse? A díky, že mi odpustíte.

0: Matrix na Hit Radio ve 12 hodin a 44 minut. Pohodový pondělí přeje Jirka Plnář, za chviličku Poetika, taky Daša. Srdcovky pro dnešek, tak ty nám končí. Já se tady připadám tak trošku jako v Itálii. V Itálii teď momentálně tamní úřady zveřejnili záběry vraku římské obchodní lodi, kterou objevili italští potápěči někde kolem Sicílie. A tohle plavidlo tak leželo přes 2000 let, v hloubce 46 metrů a jsou v něm stovky tehdejších amfor v zachovalém stavu, no teď jsou všichni kolem toho na nohou, tak já se tady takhle vlastně cítím každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, protože i my tady tak vytahujeme jeden archeologický kousek za druhým v rámci našich hudebních srdcovek, takže to, co tam zažívají v Itálii teď poprvé, tak my tady na Hit Radio máme opravdu everyday, od pondělí do pátku. No a ještě jednou takovou perličku z dob minulých si dáme za chvíli. Liquido a Narkotik. A pokud pořád nemáte dost, tak dneska opět od 18 hodin až do 21 Hit Radio Classic a 3 hodiny těch legendárních hitů, které tady budeme oslavovat, stejně taky zítra v srdcovkách. Na Hit Radio.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Verňano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika si tam blízko a velmi blízko už jsou také i nejnovější zprávy. Lucie je připravena. V jednu se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, a ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8 mezi 13. a 14. kilometrem směrem na Německo bude v levém pruhu probíhat údržba podzemní části kanalizace. A ještě na příjezdu do Žadce z mostu před Kruháčem bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Nepokořená. Zlatý slavík Václav Neut Bárta live. 13. srpna na Hněvíně. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy korun z evropských dotací. Ty se rozdělí potravináři, mladí zemědělci i lesníci. Na co konkrétně peníze využijí, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
5: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
4: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13. října do 3. listopadu. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Nákup jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Na fotbalovém stadionu v Žatci odstartovala rekonstrukce zázemí stávající budovy, včetně restaurace Chaloupka. Budou zbourány a na jejich místě stavbaři postaví nové. Radnice získala na rekonstrukci dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 20 milionů korun. Celkově vyjde obnova zázemí a okolí stadionu na 113 milionů. Práce potrvají téměř 2 roky.
7: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
6: Na Ústecku dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a můžou se objevit i bouřky. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: 1 hodina odpoledne, přeju krásný den, dávejte na sebe pozor, buďte opatrní taky za volantem, všude možně jsou policejní hlídky. Koukám tady teď momentálně, jak to vypadá ve světě a je tady docela jako hezký příběh jednoho policisty, který byl převlečený za křoví a chytal nepozorné řidiče v New Jersey. To je skvělý, ne, Luci?
10: Dokážeš si představit, že by ti naši hoši prostě vyskákali najednou na tu silnici převlečený za keře.
9: Je to krásný. U nás si dávejte v parcích pozor, protože nevíte, kdo se za tím keřem schovává. Taky může být chlupatej.
10: No.
8: Hit Radio North Music.
9: Ale nebude mít pouta. Lost Frequencies, The Feeling, právě teď.

Ve 13 hodin na 13 minut posloucháte Hit Radio, tohle byla Rihanna, dneska je tedy pondělí, oběd už je za námi. No a dost možná, že jste celé dopoledne poslouchali v práci zážitky svých kolegů a kolegyň z koncertu Marka Ztraceného. No a není se čemu divit, protože každý, kdo byl na letenské pláni, tak se chce pochlubit, že tam byl, že to viděl a že byl součástí něčeho velkého. Facebook je toho plnej, Instagram je toho plnej, pořád lítají záběry Marka, jak se vznáší nad zemí, jak lítá ve vzduchu i s klavírem. Píše se o příběhu zamilovaného páru, který je spolu víc jak 70 let a který na koncertě Marek odtajnil a dojal tímhle příběhem přes 70 tisíc lidí. Ten koncert vlastně nebyl o nějaký extrémní pyrotechnice nebo světelné show, která teda taky nechyběla, ale byl vlastně o obrovské energii lidí. Fanoušků, co vytvářeli sami světelné choreo, byl o lidskosti, když třeba Martina Pártová stopla svůj koncert kvůli kolapsu fanouška, kterému pak všichni kolem pomáhali. No v tom obrovském raveništi lidí stačil vlastně jeden signál a všichni udělali místo záchranářům. Tak možná i proto vlastně ti, kdo tam byli, tak mluví o koncertu jako o naprosto výjimečném zážitku. A proto vás celý den zásobují historkama. My jsme u toho byli s vámi, celý den jsem vám živě z letenské pláně přinášel exkluzivní rozhovory s osobnostmi celé mega akce a ten závěrečný rozhovor byl přímo s Markem Ztraceným z jeho šatny v backstage. A já ještě na dálku tomu klukovi ze Šumovy děkuju taky osobně, že mě vzal na pódium a ukázal mi to monstrózní pódium, tu monstrózní stage, kterou tam vybudoval a i pro mě to byl teda jako zážitek na dosmrti, protože na větší stage jsem ještě nikdy nestál a bylo to prostě jako neuvěřitelné. Měl jsem husí kůži a toto ještě nikdo nebyl. To byla prázdná letenská pláň. Tohle video, to si prostě budu pamatovat, to jsem si musel natočit, to si budu pamatovat celý život. Neuvěřitelný. Nakonec tedy Marek Ztracený v Praze založil 12. nejlidnatější město v Česku. Přišlo přes 70 tisíc lidí a byla to tedy mega show. Bylo to obrovský a my jako Hit Radio jsme rádi, že společně s vámi jsme u toho mohli být, že jsme byli součástí a exkluzivně jsme vám přinášeli rozhovory z přímo z letenské pláně. Tak ještě jedna malá poslední vzpomínka. Kdybyste chtěli, můžete se podívat i na naše sociální sítě. Na Hit Radio máme tam pro vás veškeré fotky, veškeré reportáže a pokud jste byli na místě, no tak se tam pojďme ještě jednou vrátit na letenskou pláň a pojďme si dát píseň, která tam rozhoupala víc jak 70 tisícovej dav. Marek Ztracený, Máro, ještě jednou děkujeme za mega zážitek.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Za 5 minut bude 1:30, posloucháte Hit Radio. Potkal jsem tě po letech, to je vlastně jako docela dobrá píseň, která je dobrým tipem na letní lásku. Pokud jste single a fakt, jako fakt toužíte po letním románku, jo, tak zkuste se ozvat svojí ex nebo svýmu ex. No, ale začíná poslední třetina prázdnin, ještě 3 týdny, to by mohlo vyjít. Občas to vychází takhle, jo? Někdy to prostě vyjde, jo? Jak se říká, ze staré známosti. Takový rychlej letní románek. Ale prosím vás, nedával bych tomu nic jako, jak to říct, moc bych tomu nevěřil dál do budoucna, jo? Bavíme se o letní lásce, o letním románku, jo? Tady ty vracečky ke svým ex, víte, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jo? Já říkám, vstoupit můžeš, po druhý, ale nesmíš se tolik namočit, tak... Tohle většinou nějakým jako happy endem nekončí. Co ale happy endem končí, tak to je píseň od Avril Lavigne. Ta o svém happy endu dokonce zpívá a je to hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio. My happy ending, buďte u toho.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
9: No jo, ale jen na rok.
10: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
8: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
11: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
11: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
12: www.cirkushumberto.com.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Bavili jsme se tady s váma o vypalování CDček, zazpomínali jsme na starý časy.
2: Ahoj, já jsem se zrovna jako písničky nevypaloval, já jsem tuhle vaši dobu jako nestihl a nezažil, ale co jsem dělal, tak jsem si stahoval přes Ulož to do různých MP3, jsem si to stahoval, že jo, přes Ulož to, anebo různý nějaký ty...
3: Konventory.
1: Konventory.
2: Jak z YouTube do MP3.
3: No jo, vlastně. Říkal teda Rammsteiny a pak, že teda Viktora, tak úplně vidíme, jak Lukáš jde. Du hast na tachometru 50.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

My Happy Ending ve 13 hodin a 38 minut, posloucháte Itradio. Pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář, no a pozor, ve středu zažijeme další nebeskou podívanou, která se bude opakovat pak až za dalších 50 let. Zatmění slunce. Možná si ho pamatujete ještě z 99. Jak jste stáli venku s rodičema a koukali jste přes disketu od počítače. Jo, tenkrát to šlo, diskety ty jsme tenkrát měli doma úplně všichni, takže byli jsme na to vybavení, teď je to mnohem horší. A právě proto o tom mluvím už dneska, byť to bude až ve středu, abyste měli ještě pořád čas sehnat si sklíčka nebo speciální brýle, přes které se potom na to zatmění slunce můžete v klidu dívat. Bez toho se to opravdu nedoporučuje. Tak do středy, do večera máte čas. To zatmění bude začínat někdy kolem 7:45. Do té doby si o tom ještě párkrát budeme povídat. Ve středu pro vás chystám ještě jeden takový jako hvězdný speciál, ale už teď znovu připomínám, nenechávejte to opravdu na poslední chvíli a na tuhle nebeskou podívanou se vybavte dopředu. Teď Kaskáda a rok. Jo, co to je za rok? Teď to asi nestihnu. Rok 2006, už vím.

0: Easier na Hit Radio s hitem Too Sweet je 2:45. Pokud teď sedíte za volantem, podívejte se před sebe na palubovku, kolik máte ještě dojezd, kolik máte benzínu. Já jenom, že dneska je pondělí, takže se dá ušetřit za pohonné hmoty, protože na Orlenu máte dneska s apkou v mobilu slevu korunu na litr, nebo na prémiová paliva 2 koruny na litr. Tak aby se toho když tak využili. Kdyby náhodou jste měli zrovna skoro okolností natankováno až moc, tak je to v pohodě, protože další stejnou slevu můžete mít po celý týden, pokud si zřídíte tank kartu Easy. Jestli nemáte tank kartu Easy, je to jednoduchý, je to Easy, můžete si ji normálně objednat a to přímo jako v aplikaci Orlen. No a nebo tady u nás na Hit Radio si můžete v pátek vyhrát tank kartu Easy, která bude rovnou přednabitá až na 10 000 korun. Dokonalá desítka, to je hra, kterou hrajeme každý pátek mezi 12. a 15. Budu pro vás mít připraveno celkem 10 otázek, jednoduchých. Odpovědi jsou vždycky 1 až 10, ne chronologicky po sobě, ale prostě 1 až 10, to znamená jako třeba, kolik máme prstů na jedné ruce, ideálně v tom nejlepším tom prostě jakoby ideálně, no. Tak 5, že jo, správně. Kolik máme dnů v týdnu? 7. Takhle jednoduchý to vlastně je, jo. Někdy. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, takže celkem to může být až 10 000, právě proto dokonalá desítka. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz. V pátek se tedy těším mezi 12. a 15. No a zároveň znovu připomínám, že dneska, když je tedy den D, pro vás, pokud máte aplikaci od Orlenu, tak můžete vyrazit na čerpací stanice a užít si tyhle epické slevy, které pro vás mají až do 31.8.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
4: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
7: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
6: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
7: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro

0: rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
1: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
0: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
1: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Atmo Music, Anděle na Hit Rádiu, krátce před druhou hodinou odpolední. Víc už toho z hudby nestihneme, jdeme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na D7 mezi 45. a 46. kilometrem směr na Prahu bude u Kranice probíhat údržba a čištění svodidel. A ještě na trase Moc-Žatec u Velemyšlevsi bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. I druhý srpnový týden ovládnou nadprůměrné teploty. Rána budou ale už většinou chladnější, odpolední maxima pak vystoupají k tropickým hodnotám, informovali o tom dnes meteorologové. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a riziko vzniku požárů. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
15: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
14: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková skončila 6. Teď se ještě podíváme k nám.
1: U Mosteckého jezera Matilda mohou sportovci nově využívat takzvaný minigym, tedy celkem 6 posilovacích přístrojů pod širým nebem. Nové vybavení umožňuje procvičení celého těla. Součástí sestavy jsou stroje na dřepy, bench press nebo třeba kliky. Každý přístroj doplňuje návod na použití. Mohou zde cvičit lidé vyšší než 140 cm a k dispozici jsou zdarma.
16: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Vurcerudým!
1: Na severu Čech dnes čekáme polojasnou oblohu, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a lokálně hrozí i bouřky. Teploty 33 až 36 stupňů Celsia.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Děkujeme za výhled počasí až 36 stupňů, tak pokud vyrážíte, já nevím, třeba o víkendu už někam na dovolenou, ještě do Řecka, Egypta a tak, tak vám přejeme, že se pojedete schladit, to je hezký, oproti tomu, co nás tady čeká. Další, tedy tropický týden je před námi, tak nezapomínejte, doplňujte ty tekutiny, viď? Tak doplňujte energii. Já se tě říct, pijte vodu, ale nejde mi to zuby.
14: Jasně, to jsem pochopila. Tak energii dodáš ty písničkami a vodu si posluchači obstarají sami.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: I pondělí jsou dvě odpoledne a tak opět otevíráme náš diskuzní kroužek. Sám jsem zvědavej, s čím dneska přijdete. 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam můžete posílat zprávy nebo hlasovky. Dneska tak mám téma, kdy...
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku si umeje ruce po té, co byli na toaletě. To znamená, že 29% to nedělá. Co myslíte? Je to možný, že 71% je to číslo? Je to malé číslo nebo velké číslo? Takhle, byli bychom podle mě jako šťastnější, kdyby to číslo bylo podstatně vyšší, ale na druhou stranu já si asi říkám, to jo, 2/3, to nejde tak jako špatný, ne? To jsou určitě na tom podle mě jako země, které jsou mnohem hůř na tomhle, ale i tak je to asi možná málo, ne? 71%. Co vaše zkušenost? Zapomínáte na to někdy? Děláte to pravidelně? Nebo jdete z toalety, vyjdete normální si umýt ruce a vidíte, jak vaše kolegové nebo kolegyně se vrací rovnou zpátky do kanceláře? A pak jdou na zdar! A podávají si ruku zase s dalšími kolegami? No? Nebo kolegyněmi? 777-937-777 je telefonní číslo. Co si o tom myslíte? Dejte vědět a i vlastně by mě zajímalo, jestli si myslíte, jestli je to opravdu jakoby dobrý číslo nebo ne. Jo? Těch 71%. Tvrdí to?
1: Vědci.
0: A my dneska zjistíme, jestli my můžeme věřit nebo ne.

0: Like Summer na Hit Rádiu. A to přesně ve čtvrt na tři. To byl Kamarád.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a dneska tady máme téma, že 71% lidí tak si v Česku myje ruce poté, co navštíví toaletu. A já se vás ptám, jestli to číslo těch 71% je reálných, jestli to je hodně nebo málo. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia, kam můžete psát, co vy na to. Tak Lenka píše, čau, podle mě je to docela dobré číslo, myslím, že se to ale mění si věkem. Jako malé děti jsme si je měli pořád, jako větší už skoro nikdy, jako dospěláci se ke zvyku vracíme a pak, když jsme rodiče, tak to dodržujeme hlavně před dětmi, aby měli dobrý vzor. Zdraví Lenka. Díky, dobrý názor. Soňa, já si myslím, že to číslo se zvedlo po covidu, že se to předtím tak často nedělalo, ale hygiena je u nás lepší. I vidím, jak si lidé s sebou nosí dezinfekci a před jídlem sobě i dětem čistí ruce, pracuju v gastru, tak jsem za to ráda. Zdraví Soňa. Já taky děkuju za zprávu, za to jsem taky rád a taky teda musím přiznat, že do covidu jsme to tak jako často neměli. Babička, tenkrát, když jsme jezdili vlakem, tak ten nám vždycky měla ruce ve vlaku takovýma těma vlhčenýma ubrouskama, ale to jsme byli jako děti. No a po covidu, tak tu dezinfekci vlastně máme pořád sebou, teda. I to já musím říct z vlastní zkušenosti a docela mě to baví, teda. Jsem za to rád. Další zpráva, Karel. Čau, 71%, no tak to fuj, to jsme docela čuměta. Měl by to být základ, to číslo by nemělo být pod 90%. Je to hnus? Tak dobrý. No jasně, od toho jsme tady bez obalu. Tady na Hit Rádiu si vždycky po druhý hodině odpolední povídáme prostě na rovinu, bez obalu. Co vy si o to myslíte? 71%. Dejte vědět. 777-937-777.

0: Ve 14 hodin 22 minut jejich hit Promises, za chviličko Lady Gaga nebo One Republic. A my jdeme do finále a to dnešního rozuzlení, jestli vědci mají pravdu a nebo ne. Díky za všechny zprávy, pojďme na to.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů si myje ruce po návštěvě toalety. Je to v pořádku, je to dobrý číslo, nebo vás to zděsilo? Mám tady zprávu od paní učitelky. Ahoj, jsem učitelka na základní škole a když mám dozor na chodbě, tak občas ruce dětem kontroluji a sem tam je posílám zpátky, aby si je umyli. Ale je to lepší, než to bývávalo. Rodiče už jsou asi důslednější, takže u dětí posun je. U dospělých si myslím, že to číslo je nadhodnocené. Dobře, děkuju. Další zpráva. Fuj! Ani ve snu by mě nenapadlo si ruce po záchodě neumít, takže 71% je za mě hodně, hodně nízké číslo a stydím se. Další. Čau, tak hele, jako za mě, když si každý chlap kdekoliv po cestě autem nebo v práci venku jde ulevit, tak si asi těžko umyje ruce a pochybuju, že většina si nosí na tyhle případy ubrousky. Doma po velké potřebě je to asi nutnost, jasně, navíc když máte jednovrstvý papír, Milane. Každopádně přehnaná hygiena dobrá není, pak jste všichni chcípáci a alergici. Čau Milan. Milane, díky za zprávu. Další, zdravím, ale zároveň je mi na zvracení, když si uvědomím, že se mnou tady žije 29% čuňátek, takže opravdu jsem velmi nemile překvapená, říká Hanka. No tak podle toho, co vy píšete, tak asi můžeme říct, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu a opravdu je to tak 1,70%. No, je to asi jako reálný číslo. Asi jo? Je to tak? No. Každopádně, já na to mám ještě osobně svůj jiný pohled. A to je, teď jako rodič, jo? A obecně vlastně mám to takhle dlouho, že se pořád řeší jít si umýt ruce po toaletě. Ale třeba mně to jako nedává smysl už od mý puberty. Protože když si vezmete, na co všechno sáhnete? Na klávesnici, na kliku od dveří, na mobil, nevím, na ten gumový pás u jezdících schodů, že jo, v nákupáku. A kdo všechno na to šel před vámi? A vy pak jdete na záchod a jako první si těmahle rukama vlastně sáhnete na intimní místa, vykonáte potřebu a jdete se umýt až potom. Není to náhodou blbost? Že i naši rodiče nás učili, pojďte si umýt ruce po toaletě. Ale nikdo nám vlastně nevštipuje od malička jít si umýt ruce nejdřív, než půjdu na záchod. A potom teprve můžu jít na záchod, ne. Je ten veškerý hnusný bordel z celého toho dne. Tak se vlastně jako nejdřív dám na sebe, až potom si umyju, ne. To je jako podle mě spíš k zamyšlení. A tady by mě zajímalo, co by
1: vědci
0: vypočítali, kolik lidí v Česku si umyje ruce před tím, než jde na toaletu a než na sebe sáhne. Děláte to nebo ne?
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech to.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano,
5: Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga zpívá o nezapomenutelném vztahu. Je 14 hodin 630 minut a když jsme u těch nezapomenutelných věcí, no tak myslím si, že celý svět nezapomene na našeho 19-letého Michala Radu, který se stal mistrem světa v atletice. Junior, mimochodem překážkář. A teď proč o tom mluvím, jo? Samozřejmě juniorský mistr světa, zlatá medaile, brutální úspěch, ale on pokořil rekord z roku 1984. 42 let to trvalo. Tenhle rekord už reálně měl vrásky, širý vlasy, vousy a konečně, tenkrát ho zaběh nějaký ruský atlet. Teď se tedy tenhle rekord od roku 2026 připsal nám, České republice. Takže, Míšo, kladíme se, takhle se to dělá. Takhle se to dělá, gratulujem. No a jak se to dělá dál, tak to uslyšíte dneska, protože od 15 hodin se na vás těší taky odpolední show Hit Rádia.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprve pojedete?
3: My už ne.
2: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volná servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těší Káťa s Kamilem zase po dovče.
3: My už ne.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: slova smyslu. Jakože třeba už teď byste mohli skončit v práci a jít domů, jo? To by bylo skvělý. To bych vám doopravdy přál. Já to tak mám, ale jenom z toho důvodu, že od 15 se na vás těší odpolední show, jinak bych tady s vámi klidně do 6 zůstal. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se smějte.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Lounsku v Žadci v ulici U Jezu. Havarovalo tady osobní auto, takže dejte tady bacha opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Krásné odpoledne v 15 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. V Českem dnes přechází studená fronta, která může místy přinést bouřky a silnější nárazy větru. Podle meteorologů jich ale nebude mnoho. V atmosféře je sice dost energie, chybí ale vlhkost a spouštěč, který by bouřky nastartoval. Výstrahu meteorologové nevydali, výraznější komplikace proto neočekávají. Píší o tom novinky.cz. Česko letos zvyšuje výrobu masa. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6% na téměř 119 tisíc tun. Mírný růst produkce masa statistici evidují už šesté čtvrtletí v řadě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Stoupl také přímý nákup mléka od producentů meziročně o 3,9% na 876 milionů litrů. Francie a Británie se připravují už na pátou letošní vlnu veder. Ta navazuje na dlouhé období horka, během něhož od května opakovaně teploty v Evropě stoupaly do velmi vysokých hodnot. Teploty na jihovýchodě země se budou znovu blížit k 40 stupňům Celsia. Píše o tom agentura AP. A u Británie ještě zůstaneme. Dnes tam připlulo 230 lidí na jediném člunu, což je největší počet migrantů, kteří úspěšně přepluli Lamaňský průliv na jednom plavidle. Podle stanice BBC o tom informovalo britské ministerstvo vnitra. Předchozí rekord z července činil 165 lidí, uvedl to úřad.
9: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: Nový týden jsme na severu Čech odstartovali vedrem na teploměrech 31 až 36 stupňů Celsia a jak už jste slyšeli ve zprávách, opravdu výjimečně může někam večer dorazit i nějaká ta přehánka. Jinak zítřek podobnej, zase sluníčko, ovšem pozor, teplota už klesne na příjemných letních 23 až 28 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality máme za sebou a teď už pojďme odpálit první padla nového týdne, čili první odpolední show na Hit Radio Nord Music. Až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. A s náma taky pondělí. Fuj, tady byl ve spolek. Bleh. Každopádně vy už ho máte za sebou, vy jste ho dali, vy už pomalu končíte, gratulujeme. A teď už jenom zábava a samý hity. Dua Lipa.

0: Leave the light on, to je Tom Walker po práci na pohodu.
1: I will leave the light on.
0: S vámi pondělní hit Radio North Music, taky odpolední show Padla, Káťa a Kamil. No, co Káťa, ale hlavně Kamil, protože Kamil, přátelé, o víkendu vystupoval v cirkuse Humberto. Prosím tebe, co jsi tam dělal?
2: Brigáda. No, je to pravda, vykecal jsem ti to hned, jak jsem přišel do rádia. Prostě jsme měli rodinný víkend, no, a do Ústí nad Labem přijel cirkus Humberto.
0: Ano.
2: Takže první nápad, jdeme do cirkusu!
0: Juhu.
2: A tak jsme šli a vůbec jsme neudělali chybu, protože cirkus Humberto je opravdu pěkný cirkus, který si za mě zakládá hlavně na zvířatech, má strašně moc zvířat. Takže opravdu bylo na co koukat. Byly tam i nádherný čísla, líbilo se mi jedno, to jsem ještě v životě neviděl, kdy celý cirkus zhasnul, uprostřed byla jenom postava, na kterou svítily takový ty UV světla, takže se viděla jen takový růžový, zelený, bílý pruhy. A tahle postava měla křiklavě oranžový míčky, házela jenom po celý manéži a oni se jí vraceli zpátky.
0: Jak to? Nebo na provázku?
2: Bylo zhasnuto, taky nevím. Ale bylo to jako fakt efektní. No a pak tam je taky obrovskou osmičku, která se otáčí přes celou manéž a na ní normálně běhají dva frajeři bez jištění, prosím vás. Bez jištění. Takže on je pod střechou té manéže a skáče tam z jedné strany. No to jsem myslel, že odejdu. Jako to se mě mám šlehlo.
0: Myslíš si, že takovýhle lidi mají pojistku? Kolik
2: nevím,
0: platí?
2: Byli to kluci z Chile, tak jako jestli je tady někdo pojistí, nevím. Každopádně třešničku na dortu tomu dal clown. Protože jako vždycky, to se mi stává při každý návštěvě cirkusu, i tentokrát mě vybral. No nic, no, děti samozřejmě tleskali, tati běž. No, tak jsem šel s klaunem do manéže. Klaun si teda vybral ještě další lidi, z nich si udělal rohy, takže postavil 4 lidi do rohu, obmotal je lepící páskou a rozhodl se, že se mnou bude boxovat.
0: Ježiš, to je chytrý.
2: Takže jsme si nasadili rukavice, ale než došlo na box, tak on se chtěl rozcvičovat. A on to byl nějaký frajer gymnasta, víš, dělal machry. Takže zved ruce, vykop nohu a tou nohou si došáh na ty ruce. A teď ty. Tak jsem to zkusil taky.
0: Kam si vykop?
2: Já jsem si nevěděl hlavně, že mám žabky. Takže moje bota skončila asi ve třetí řadě.
0: To bylo číslo, člověk.
2: Jo, lidi tleskali, sice to takhle nemělo skončit, ale řekli opakovat. Takže zítra mám zase kšeft.

0: ale tohle už jsme si dlouho nehráli, kamarádi. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Čtvrt na čtyři, pryč s vámi pondělní hit Radio North Music.
1: Přátelé, tenhle týden se nás vyplatí poslouchat dvojnásob, protože tenhle týden máme soutěž o fantastickou cenu.
0: A to je Summer Mambo Festival, neboli pokračování našeho koncertního seriálu Legendy v Třebíhlicích.
1: Jestli Lou Bega, jestli Stacy, ale taky další, jako jsou Petr Švancara, jako je Vláďa Hron, jako je Luděk Zelenka, DJ Martin Hrdinka, prostě jedna hvězda za druhou, celkem 8-hodinová, 90-ková show a tohle všechno my vám už za chvilku nabídneme úplně gratis.
0: A máme pro vás, buď to, dokonce i na výběr, rodinnou vstupenku, to znamená fakt pro celou rodinu, dva dospělí, dvě děti, anebo vstupenku pro čtyři mambo pařmeny. Prostě vás tam dostaneme všechny čtyři a už je jenom na vás, jestli vezmete kamarády anebo rodinu.
1: Wow, to je cena za tisíce a to doslova a do písmene. Takže jestli chcete ušetřit prašule, jestli chcete vyrazit jako rodina, anebo jako banda kámošů, vydržte s náma dál, protože už za moment soutěžíme v Padla na Hit Radio North Music o Legendy v Třebíhlicích.
2: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíhlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturu. Kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Nechte se v sobotu 15. srpna vtáhnout přímo do děje. Pouliční divadlo promění Chomutov v otevřenou scénu. Centrum žije, pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
5: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: strašně chytlavá záležitost. Zootropolis 2, kdo viděl, tak ví, ale hlavně hit z týhletý pecky Shakira a Zoo v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: No a teď vám doporučujeme opravdu nastražit uši, oči uše na šťopkách, protože to, co právě teď uslyšíte, to vám pomůže vyhrát třeba lístky na úžasný festival.
0: Přátelé, máme pro vás Legendy v Třebívlicích, neboli pokračování tohohle fantastického projektu, v rámci kterého se už tuhle sobotu, 15. srpna, koná ve vinařství Johanové v Třebívlicích Summer Mambo Festival.
1: No a když se řekne Mambo Festival, tak je jasný, že jedna z těch hvězd nesmí chybět a to je třeba Lou Bega. Všichni známe jeho ultimátní megahit Mambo No. 5.
0: No je, je.
1: Ježiš.
0: No je, je. Ale pozor, další zahraniční hvězda, která bude pařit na tomhle festivalu, se jmenuje Stacy a je to hlas legendární skupiny 24/7.
1: Přesně tak. Dvě hudební legendy, k tomu 8 hodin zábavy, o kterou jsme tady už několikrát říkali, comedy show s Peťou Švancarou, Mambo Latino show s Vláďou Hronem, rodinný kvíz nebo rodinná pikniková zóna, prostě 8 hodin zábavy pro vás, pro celou rodinu.
0: To postarání se o děti se mi na tom strašně líbí.
1: Ano.
0: Protože to je vychytávka neuvěřitelná. Rodiče by třeba chtěli jít zapařit, ale už mají děti, nevědí, kdo by je hlídal, tak kolikrát nejdou. Chyba, přátelé. Tady je skutečně rodinná pikniková zóna a dětský svět, kde jsou profi animátoři a ty se vám o ty děti postarej. Ty je tam zabavěj, pobavěj, zasoutěžej, pohlídaj a vy si můžete úplně v klidu užívat celý ten program.
1: No a navíc právě tento týden v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music soutěž o vstupenky, ať už rodinný vstupenky, kde právě můžete vyrazit celá rodina, dva dospělí, dvě děti, anebo čtyři pařmeni, kamarádi, prostě party vstupenka pro čtyři mambo pařmeny.
0: Je na vás, jakou cenu si vyberete, je na vás, jakou výhru si zvolíte, teď jenom vyhrát. Takže přátelé, to, co jste měli slyšet, jste slyšeli a my jdeme soutěžit. Já poprosím Káťu, aby odblokovala náš rádiovej telefon.
1: Ano.
0: Dávám do placu číslo 47 522 1415. A kdo by chtěl vyhrát tuhle úžasnou záležitost, tedy Legendy v Třebívlicích, který se konají už tuhle sobotu ve vinařství Johan V., tak musí právě teď zavolat jako první a zvolit si, jakou cenu by chtěl vyhrát. Tak sváně, kdo je na drátě nejrychlejší?
2: Ahoj, tady Míša.
1: Ahoj Míšo.
0: Míšo, odkud voláš?
2: Teďko aktuálně z Ústí, ale jinak jsem z Litvínova.
1: Hezky.
0: Míša z Ústí a Litvínova. Míša je všude doma.
1: Všude zdejší.
0: Tak Míšo, ty bys si chtěla vidět na vlastní oči Lou Begu, Stacyho a zapařit na legendárním 90-kovým mejdanu?
2: Úplně, jakože včera bylo pozdě.
1: Jo, Míša.
2: V 90-kách bych pařila a v 2050 bych taky pařila.
0: No, je vidět, že jsi nevybouřená. Je vidět.
1: Přesně, Míšo, ty si to zasloužíš.
0: Že bys si to dala znova. Jakou cenu bys si chtěla vyhrát? Chtěla bys si rodinnou vstupenku 2+2, že ty, někdo a dvě děti, nebo radši tu party vstupenku, kde můžou jít čtyři pařmeni?
2: Já bych radši tu rodinou, bohužel, ale radši tu rodinou.
0: Proč bohužel?
1: Bohužel.
2: No tak někdy jste bez těch dětí jako pařili, pa 90-ky nebyly úplně pro děti, že jo? Jako nebudem slhát, když jsme nenosili ani helmy, jako podívej se na nás.
1: Na tož bezpečnostní pásy, že jo, v autě, jo, jo?
2: Tak.
0: Hele,
2: tak.
0: Pravdu máš, ale na druhou stranu, jak jsme před chvilkou zmiňovali, tam se o děti postarej, takže ty se vůbec nemusíš bát, že by si to neužila. No dobrá, tak jestli seš ready, pojď si s náma zahrát hru, která se jmenuje Dokonči legendu.
1: Ježiš.
0: Ty pravidla jsou strašně jednoduchý. Dokonči legendu znamená dokonči příběh, neboli dokonči tři krátké věty, které dáme teďka do placu, ale ani jedna z těch vět nemá konec. A na tobě je, aby si ty věty správně dokončila. Pokud se ti to podaří, vyhráváš rodinnou vstupenku na Summer Mambo Festival 15. srpna ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Seš pro?
2: Jsem pro.
0: OK.
1: Výborně, jdeme na to.
0: Tak jdeme na první legendu, která zní: na tomto festivalu vystoupí i zahraniční hvězda Lou Bega, která má asi svůj největší hit, který se jmenuje Mambo Number, dokonči.
2: Five!
1: Výborně!
0: No a máš první dokončení za sebou.
2: Super. Všimně špatně na tom před tím druhým.
0: Pojďme na druhou legendu, kterou máš dokončit. Právě teď soutěžíme o party vstupenky a nebo o vstupenky, které jsou jaké?
2: Rodinné.
0: Ano! Máš dokončenou druhou legendu.
1: Super.
0: Ty jsi poslední krok od vítězství.
2: Takže tak se teď se jenom potím.
0: Tak se pojď, ale zároveň správně odpověz. Protože aktuálně soutěžíš o tuhle parádní cenu na Hit Radio North Music v odpolední show, která se jmenuje...
2: Padla.
0: A je to ty holka ušatá, máš cenu, která je tvoje, jsou to rodinné vstupenky a ty zapaříš na Legendách Třebíhlicí, gratulujeme.
2: Tak to je úplně neskutečný, já jako úplně, mám volný víkend, mně se to fakt strašně hodí, mám malou chlapa, takže jedem,
1: už to chlap ví.
0: Ježiš, to jsme rádi.
2: Ještě ne, ten je doma, já bych teď vyzvednul, tady pustí stábra akorát.
1: Tak máte kompletní.
0: To jsme strašně rádi, že ta cena přistála přesně tam, kam měla. My ti moc krát gratulujeme, přejeme, ať si to v Třebíhlicích užiješ a počítej s tím, že ti to zabere celou sobotu, protože to bude fakt 8-hodinovej, 90-kovej mejdan. Tak si to užij, jo?
2: Nářez. Děkuju moc.
0: Měj se krásně. Díky. Ahoj.
3: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíhlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: pondělí po práci, jsme moc rádi, že i tenhle čas trávíte s náma. Nice to meet you, Miles Smith. A s vámi Hit Radio North Music, odpolední show padla.
1: V kalendáři 8. srpenec, a i když to teda zase dneska pere, všimli jste si, jak už je v noci zima?
0: Já jsem si všimla, že je 10.
1: Dneska je 10. No jo, já tady vidím osmičku a to je měsíc, to není den.
0: Ale pondělí je prostě na všech frontách jako těžký den.
1: No tak jestli není 8., ale už 10., tak to je venku ještě větší zima. Já jsem si toho totiž všiml, že automaticky spím při otevřeném oknu a vždycky byly strašně tropické noce, vůbec se nedalo spát a najednou poslední dny vnímám, jak přichází ten chládek a ráno, když jdu se psem, já jsem se normálně vrátil pro mikinu, jaká mi byla zima.
0: Teď už je normálně fakt jako kosa, veď?
1: To
0: já
1: teda.
0: U otevřenýho okýnka spinkám vždycky takhle jako celý to léto a teď teda nad ránem jako...
1: A pozor, kamarádka, ta se rozhodla, že stráví týden na Šumavě, že si udělá volníčko, taky s pejskem. Hele, tady, když ráno šla venčit, tak na teploměrch bylo -2 stupně Celsia.
0: Kecáš.
1: Normálně na Šumavě mrzlo. Takže kdo jede na Šumavu, přibalte si svetřik.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
6: No jo, ale jen na rok.
7: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
5: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlatý slavík Václav Neu Party Live. 13. srpna na Hněvíně. Nadupané kytary, skvělá hudba a výhled, který bere dech. Nenech si ujít jedinečný letní koncert pod širým nebem. Startujeme 13. srpna v 17 hodin na Hradě Hněvín. Lístky koupíš na nfctron.cz.
3: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

tohle je takový krásný důkaz toho, že některé věci se prostě vymknou z toho původního plánu. My jsme si to nějak naplánovali prostě a najednou hold, no a je to jinak. Neříkej, co má se stát, Eva Farná na Hit Radio Nord Music a s vámi odpolední show Padla.

0: popsala obsah té písničky, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Ano, teď jsem jako do hloubky popsala obsah, smysl této skladby.
0: Tak to jo, protože jinak si myslím, že to Eva Farná měla naopak dobře promyšlený, když plánovala, že udělá tři svoje Edeny a z ničeho nic překvapila všechny fanoušky tím, že jim k tomu ještě naservíruje z Brusu nový album, který se jmenuje právě ADHD Pop a na kterým najdete třeba i tuhle pecku Neříkej, co má se stát.
1: To bylo den před těma Edenama, pokud se nepletu, tak opravdu jako vylezla tady ta novinka.
0: 15. června mám takovej pocit, že se tak stalo.
1: Jo.
0: A říkám, bylo to krásný překvapení k těm fantastickým koncertům. Tak si říkám, nevydal náhodou Marek Ztracený teďka 7. srpna nějaký nový album?
1: Nevím o tom zatím, ale...
0: Že by to věděli lidi, co jsou na Letní, jenom my ne, protože my jsme svoje lístky dali našim posluchačům taky.
1: To je pravda vlastně. Prosím vás, jestli tam bylo něco, co se k nám ještě nedoneslo, napište nám to, když tak.
0: A jestli Marek opravdu nový album na Letní vydal, pošlete nám ho poštou do rádia. Děkujem.
1: Za to víme naprosto přesně, co tenhle hit znamená, že, milé dámy. Nejvyletnější pecka aktuální doby Zara Larsson, Lush Life.

0: Måneskin, nás na pondělním hitrádiu Nord Music doprovodili do 16. hodiny. Hezký odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Ústí nad Labem. Okružní ulice na křižovatce s Kakulovou. Máme tady nehodu dvou osobních aut, projedete jedním pruhem. S omezením počítejte v Teplicích, v Litoměřické ulici na křižovatce s Lounskou. Tady máme taky nehodu. A se zdržením počítejte v Lounech v průmyslové zóně před nájezdem na D7. Tady bouralo osobní auto. Taky tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Nezaměstnanost v Česku v červenci mírně stoupla na 5%. Úřady práce evidovaly 367 346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 11 212 více než o měsíc dříve. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Zvýšil se i počet volných pracovních míst proti červnu o zhruba 1080 na 100 930 pozic. Evropskou energetiku čeká ve středu těžká zkouška. Zatmění slunce výrazně omezí výrobu solárních elektráren právě ve chvíli, kdy vedra snižují výkon dalších zdrojů. Provozovatelé sítí se připravují na výpadek téměř 10 gigawattů výkonu. To odpovídá výkonu zhruba 10 temelínských bloků. Trumpovy příjmy z licencí loni vzrostly o 1,70% na asi 59,5 milionu amerických dolarů. To je zhruba 1,25 miliardy korun. Vyplývá to z Trumpova každoročního majetkového přiznání, na které upozornila americká televize CNBC. No a umělá inteligence od Mety míří přímo do počítačů uživatelů. Technologická společnost spustila nový model Muse Glimmer, který je menší než konkurenční AI modely. Model má zvládat takzvané agentní úkoly i na běžných počítačích se spotřebitelskou grafickou kartou. Meta model zpřístupní jako otevřený software.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na startu nového týdne zažívají severní Čechy zase tropy, to znamená na teploměrech 31 až 36. No a meteorologové vyhrožují, že výjimečně by mohlo k večeru někde sprchnout, ale opravdu výjimečně. Zítra pak opět venku sluníčko, nicméně teplota klesne už na příjemných 23 až 28 stupňů.
0: Hit Radio North Music.
1: No a v pondělí po práci, jak jinak, než s vámi odpolední show padla na Hit Radio North Music. Krásný pondělní odpoledne přeje Káťa Haplová.
3: A taky Kamil Bílský. Zdravíme zejména všechny rodiče, protože byli čtyři, takže v tuto chvíli končí příměstské tábory. Maminky s tatínkama jsou narvaný u vchodu, aby našli svoje dítě a hurá asi na koupák. Tak si to užijte se Sunrise Avenue.

0: krásný pondělí.
1: Přátelé, věřte, nevěřte, ale hranice reklamy byla opět posunuta. Představte si billboard, ovšem ne obyčejný papírový, ale skleněný a v něm zavřený člověk. Už jste tohle někdy viděli?
0: Jako nikdy. My vždycky nadáváme, že do všeho cpou ty reklamy, že jo, všude se vlezou ty reklamy, ale že člověk vleze takovýmhle způsobem do reklamy. Na to jsme snad ani nebyli připraveni a hlavně jsme tohle ještě neviděli.
1: Za mě to má nápad, protože jak sama říkáš, těch reklam už je kolem nás tolik, že to člověk prostě snadno přehlídne. Ale když vidíš něco takhle originálního, tak to nepřehlídneš. Na to se musíš jít podívat. O tom se mluví, o tom se šuška a to je úplně ta nejlepší reklama, jaká může být.
0: Přesně, je to jako happening, instalace, která teď na začátku srpna proběhla v Los Angeles na Sunset Boulevardu a Netflix tam si prostě udělal takovouhle reklamu na nově vznikající thriller, jo? Ale jako reklamu ve smyslu normálně tam prostě nainstalovali prosklený prostor a v tom žil člověk několik dní. To byla ta reklama. Prostě blázinec.
1: Mně se strašně líbí, že ta reklama i koresponduje s tím snímkem, který Netflix vypouští do světa, protože ten snímek je vlastně o tom, že nějaká rodina je uvězněná ve svém baráku a nemůže se z něj dostat. Stejně tak jako tenhle herec je uvězněný v tom skleněném billboardu a nemůže vylíst ven. Takže tam normálně žije, on tam prej ráno snídal, pak tam cvičil, pak se koukal na lidi, prostě tam žil a ty lidi chodili, koukali do tí 9-metrový vejšky nahoru a říkali si, co asi bude dělat teď.
0: To je prostě jako fakt šílený.
1: Neuvěřitelný.
0: Ale samozřejmě jako nabízí se otázka, on tam byl několik dní, takže jak?
1: Jak co?
0: Jak chodil co? Na záchod?
1: Ano, přátelé, a je to tady. Padla nejčastější otázka k této reklamě. Jak ten člověk chodí na záchod? No. Myslel jsem si, že to padne i tady a padlo. No je to jednoduchý, dělali casting a vybrali herce, který nechodí na záchod. Herec ten tvrdý chleba má.

0: byl Ed Sheeran, fotograf, jedna z těch pecek, kterou vždycky zaručeně uslyšíte na nějaký tý letní svatbě. S vámi Káťa a Kamil, odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: A taky vy jste s náma a vysíláte s náma na WhatsAppu 37 39 958. Napsal nám Lukáš z Mostu, konkrétně tobě, Káťo.
0: Ježiš.
1: Ahoj Káťo, nevíš, jak dopadlo El Dubito?
0: Tyjo,
1: to bych chtěl vysvětlit.
0: Kdože to píše?
1: Lukáš z Mostu.
0: Lukáši, hele, tak já ti to normálně řeknu, tohle byla ještě větší senzace než v Teplicích. El Dubito. Normálně 0-4 pro SKčko Dubí. Mm-hmm. To vypadalo ke konci. Mm-hmm. Ale pozorka, první FC to v finále otočilo a normálně to dopadlo 5-4.
1: 5-4. Jo. Takže hrálo Dubí proti Dubí a vyhrálo Dubí.
0: No, ve finále jo.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Self-Aware a Temper City na Hit Radio North Music. Postupně zveřejňujete krátký ústřižky, potom najednou jim dáte celou tuhle skladbu a takhle se dělá prostě hit v roce 2026.
1: Krásný nápad, který se povedl, pomohli k tomu sociální sítě a na světě je novej hit.
0: Přesně, ale my se teď naopak podíváme na to, jak se tvořily ty poctivý hity let 80., 90. a taky začátku milénia. Když byly ty kapely vždycky zavřený prostě několik let v garáži, že jo? Začaly první malinkatý kluby, potom ty velký, takhle se dělaly hity. Takhle
1: pak ještě teda dorazila marihuana, drogy, alkohol.
0: No, to k tomu patří.
1: A vznikly třeba takovýhle pecky.
0: Vypadá člověče, jak když undercover jsou nějaký feťáci, ale jmenuje se to Baker Street, to je jako, víš, no, pro pekaře.
1: Přesně tak. A to je jedna z pecek, kterou vám dneska budeme servírovat po 18. hodině a rozhodně nebude sama.
0: I tenhle zrzeček dorazí. To je dnešní hit Radio Klasik, který vám při pondělku zvedne po práci náladu.
1: Jo, Simply Red, To bylo taky dobrý.
0: To teda bylo. Ale pojedeme dneska večer taky na Max.
1: No nekecej, to vypadá, že je pátek.
0: Ono vlastně jo, veď.
1: Tak možná taková vzpomínka na váš víkend, jestli jste si ho užili se vším všudy. To všechno je Hit Radio Klasik, tedy ty největší pecky let 80., 90. a milénia, který si celý týden připomínáme vždycky od 18 hodin.
0: No a jednu takovouhle pecku si dáme od začátku do konce taky právě teď, a to za 10 vteřin. And People.
2: Retrohity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey.

0: 3:45. S vámi pondělní hit Radio Nord Music a taky Dermot Kennedy a Kiss Me. Krásný odpoledne.
1: A školní blázinec už začíná.
0: Ježiš.
1: Byl jsem dneska dopoledne ve městě a už jsem viděl takový ty nejpoctivější, ty první maminky, jak okupují papírnictví, protože přece jenom před náma je poslední čtvrtina těch letošních letních prázdnin, takže nechtějí pak na konci srpna stát ve frontách a už koukají po těch aktovkách, už koukají po těch penálech a už lifrujou ty sešity do toho košíku.
0: No, to je pravda, 10. srpna. Ačkoliv, co jako školní potřeby, tak to je potřeba ve finále, ale já už od minulého týdne v obchodech normálně potkávám podzimní halloweenskou výzdobu. A to mi přijde jako fakt ujetý.
1: Ty už jsi někde viděla Halloween?
0: Já už jsem viděla Halloween.
1: Fakt?
0: Mě už se od včerejška, telefon mi normálně nabízí od včerejška podzimní věnce na dveře.
1: Nekec.
0: To je strašný. Deprese.
1: Tak to jsem ještě neviděl teda, přátelé. Káťa je první, která viděla letos Halloween. Nebylo to v zrcadle?
0: Ty jsi strašný.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak naviděnou na hudbě na vinicích. Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích, více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800...

0: na Hit Radio Nord Music a 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásný odpoledne všem řidičům, jenom připomínám, Teplice u Zámecké zahrady v Litoměřické ulici na křižovatce Slounskou máme aktuálně nehodu dvou osobních aut a se zdržením stále počítejte v Lounech v průmyslové zóně před nájezdem na D7, tady bouralo osobní auto. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Letadlo Smart Wings mířící v noci z Prahy do Tel Avivu se po krátkém letu muselo vrátit na letiště Václava Havla. Důvodem byla závada na jednom z motorů. Na palubě bylo 189 cestujících a 6 členů posádky. Letadlo bezpečně přistálo. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce, které bude možné pozorovat z velké části jeho území. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale úřady nechaly zrušit. Panují například obavy, aby sledování jevů v přírodě nevedlo k vzniku většího počtu požárů. A teď smutná zpráva. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Mezi jeho nejznámější díla patřily třeba Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řadu z nich zpracovali filmaři. No a západ Kolumbie dnes postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně. To bylo cítit i v Ekvádoru a Panamě, informovala o tom agentura AFP. Počty zraněných zatím nejsou známé. Víme ale, že podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
9: Od začátku nového týdne se na severu Čech potíme, protože zažíváme tropy až kolem 630 stupňů Celsia teplota. Ojediněle vyhrožují meteorologové, že k večeru může někde sprchnout. No a zítřek bude podobnej, zase krásně, ovšem pozor, ty teploty už budou snesitelný. 23 až 28 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak co, kamarádi, už máte po práci, co? Pondělní padla, je to sladoučky, že jo? 2 minutky po pátý s vámi Káťa a Kamil, no a my se vrháme do poslední společný hodinky.
9: Zejména zdravíme všechny pacienty na kardiologickém oddělení, co byli o víkendu na fotbale v Teplicích. Ty prohrávali 3-0, nakonec 5-5, 10 gólů, no prostě blázinec se vším všudy.

0: Tohle by měli předepisovat jako lék na blbou náladu. Kapela Krištof a mega, mega pozitivní pecka hned teď v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Tak krásný pondělí.
1: Kamarádi, já jsem našla práci snů, ale když říkám práci snů, tak myslím práci našich všech snů.
0: Víš, ty už jí máš.
1: Já jí mám.
0: Ty jsi hledala ještě něco lepšího?
1: Ne, jako tak člověk nikdy neví, že jo. Ne, tohle je absolutně jako skvělý tip. Takhle, pravda, je to trošku dál. Je to trošku dál. Za vodou Rákosí. Americká společnost aktuálně schání zaměstnance na takovou pracovní pozici, kterou prostě ocení úplně každý z nás. Kamarádi, práce snů spočívá v tom, že vy budete 14 dnů ochutnávat grilovaný speciality.
0: Mňam.
1: Jo, na různých místech ve Spojených státech amerických. Takže ty cestuješ, ochutnáváš, máš placenou jak cestou, máš proplacený ubytování a ještě plat 10 tisíc dolarů.
0: No to si děláš srandu.
1: To je prostě.
0: A kde je ta práce?
1: Kde to můžu podepsat?
0: To je to ochutnávání.
1: To je normálně neuvěřitelný.
0: 10 tisíc dolarů. Kolik je dolar? 21 korun, ne?
1: Tak nějak.
0: Takže 21 krát 10, to je 210 tisíc korun za to, že žeru maso z grilu.
1: To je prostě...
0: V tom musí být háček.
1: Proč to děláme zadarmo, rozumíš?
0: Tohle by mi lidi urvali ruce, já ti říkám, že v tom je háč. Podle mě musí sníst i grilovaný lilek.

0: tohle nářez. Rudimental Waiting All Night, pondělní hit Radio North Music, 17 hodin, 17 minut a s vámi padla.
1: Furt si užíváme ještě léto a představte si, že v těchto tropických dnech přivezli Kátě dřevo na zimu.
0: Ty
1: to zní tak strašně paradoxně. Venku skoro 40 stupňů Celsia a Káťa dneska večer bude skládat dřevo na zimu.
0: Já se na to ale tak strašně netěším. Tak strašně. Přesně, nechali jsme to na večer, protože v poledne to bychom jako padli, že jo?
1: No, tak večer už bude jenom 30, to jde.
0: Právě, ale to je vždycky prostě jaký pešek, rozumíš? A s tímhle přesně vím, že když zavolají, tak už vám to vezeme, paní Haplová. Tak přesně vím, že takže aha, léto se blíží ke konci. Mm. Já si to tam hezky teď jako naskládám, hezky si to vyrovnám.
1: A budeš připravena.
0: A budu ready.
1: Já si vždycky říkám, proč si to ty lidi objednávají v létě, když je to až na zimu. Mm. Je to kvůli penězům asi, ne? Že to je levnější teďka.
0: Taky trošku. No.
1: Taky trošku. Zas na druhou stranu, kdyby ti to přivezli až v zimě, tak se při skládání toho dřeva zahřeješ.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Je to tady a já jsem se tak moc těšil. Ahoj, Richarde.
4: Jo, já taky. Ahoj všichni.
3: Já jsem si říkal, že ty nám vždycky nosíš inspirace, jo? Ale já bych to dneska otočil. Připravil jsem si pro tebe takovou hru.
4: Tak to je skvělý, tak říkej.
3: No, všiml jsem si, že na Slevomatu jsou teď s extra slevou nejoblíbenější nabídky na dovolenou v Česku a na Slovensku.
4: Dobře ty.
3: Takže mám pro tebe kvíz.
4: No tak, to se strašně těším.
3: První otázka. Kde je naše nejhlubší zatopená jeskyně?
4: Macocha.
3: No, není to tak. Je to Hranická propast. Je hluboká 450 metrů nebo dokonce i víc.
4: OK.
3: Otázka číslo dvě. Čím je světoznámá slovenská obec Čičmany?
4: Mají tam hodně číčinek?
3: Zajímavá strategie, ale ne. Domy v téhle obci jsou totiž úplně jako z perníku.
4: Hustý.
3: No a do třetice. Víš, kde na Slovensku najdeš rozlehlé pralesy, divoké zubry a taky koně?
4: Cože to někde je, jo? Vůbec nevím.
3: No představ si, že jde o proslulý národní park Poloniny, kterému se říká taky slovenská džungle, což není Petržalka, prosím tě.
4: OK, tyjo, skvělý.
3: No tak snad se mi povedlo ukázat, kolik je toho k poznání, ani nemusíš lítat někam do exotiky. Takže se mrkněte na Slevomat, tam teď najdete ty nejoblíbenější nabídky na pobyty po Česku a Slovensku a navíc s extra slevou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
9: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
10: www.bibík.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle je jak start nějaký party. New Religion, Padla, Hit Radio North Music. A my vám přejeme krásný odpoledne.
1: A my máme pro vás tu nejstrašidelnější dovolenou na světě.
0: Ale co pak se ti stalo?
1: Mně se díky bohu nic nestalo, ale já jsem to před chvilkou četla. Představte si situaci, jedete s rodinou na dovolenou.
0: Ano.
1: Ubytování si zařídíte přes Airbnb.
0: Ano.
1: A teď tam přijedete do toho baráčku.
0: Ano.
1: Bytečku. A je krásně zařízený, jsou tam krásné obrázky, krásné fotky a tak koukáte, hele, tamhle na tom obrázku, počkej, to je takový hezký moře. A tady má někdo stejný plavky, ty vady, to jsem já?
0: Nekecej.
1: Tohle se normálně stalo jedné americké rodině, která si takhle zařídila prostě ubytování přes Airbnb. Přijeli tam s dětma a teď koukají na tu výzdobu, je, ale to je hezký, že jo? A normálně na jednom z těch obrázků viděli pláž u moře z dálky vyfocenou. A mezi, na té pláži bylo několik lidí a mezi těma lidma prostě byla tahle rodina a byla to jejich dovolená před 10 lety.
0: To je neuvěřitelný. To je fakt neuvěřitelný, že jedeš do světa.
1: Ano.
0: A tam najdeš objekt, ve kterém se ubytuješ a na zdi sám sebe, jako.
1: Sám sebe před 10 lety, to je fakt jako strašný. Tak když se objednáš tady, nevím, u Barbory jdeš kempovat a tam uvidíš prostě sebe a svoji rodinu na Matildě před 10 lety. Dovolený, jako.
0: Tak to je opravdu to jako... Je. A co je s tou rodinou dneska?
1: Už není, ne, kecám.
0: Konec první části. Příště uvidíte.
1: Takhle nějak to může vlastně být. Já to dopátrám, co se s ní stalo. Pro vás právě teď Roxette a Sleeping in my car. Tak díky, že jste s náma. Pondělní Hit Radio Dot Music.

0: straští. Já jim do toho prostě nebudu takhle zpívat. Teda, kecat. Lost Frequencies, Kalium Scott, pondělní hit Radio North Music a za chviličku už 6:15.
1: Doufáme, že máte taky dobrou náladu, stejně jako my, na startu nového týdne. Nejlepší náladu má asi Míša, která nám dneska zavolala z Ústí nad Labem a vyzobla si rodinný vstupenky na legendy v Třebíjovicích. Konkrétně na tenhleten Summer Mambo Festival 15. srpna ve vinařství Johan V. Ještě jednou gratulujeme.
0: Veliká gratulace pro vás ostatní, samozřejmě další vstupenky zase zítra v odpolední show Padla. A nebo si je můžete vyhrát i na našem Instagramu, kde jsme jako Hitradio podtržítko North Music.
1: Takže Hitradio North Music se vyplatí poslouchat i sledovat. Hodně štěstí.
2: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebíjovicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtělo mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pro všechny z nás, z vás, který měli třeba dneska právě v to pondělí taky špatný den. Bad day, Daniel Pauter, pondělní hit Radio North Music a za chvilku už bude 6 hodin, no tak díky bohu tenhle den blbec končí.
1: Přesně, ještě ve 3 odpoledne jsme říkali, vy už to máte za sebou, my to dáme taky a podívejte se, uteklo to jako voda a loučí se s váma odpolední show padla na hit Radio North Music.
0: Káťa Haplová.
1: Kamil Bílský. Taky naše klimatizace.
0: To neříkej, vůbec tohle neříkej, že máme klimatizaci. Já si myslím, že až teď vylezeme ven, tak dostaneme facku. Dvě facky, jednu od počasí a druhou od sousedů.
1: To je pravda, ale bez ní bychom se tady uvařili.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Ústí nad Labem v ulici U Studánky. Na křižovatce s Neštěmickou máme tam nehodu dvou osobních aut a dálnice D8 u Litoměřic a 23,5 km ve směru od Prahy na Lovosice. Tady stojí porouchaný osobní auto. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Bez práce je zhruba 367 tisíc lidí, o 11 tisíc více než o měsíc dříve. Podle ministra práce Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Plocha nových bytů v Česku se zmenšuje. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji. Průměrná plocha novostaveb tak dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla, mimo jiné v partnerském soužití. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty. Řada z nich byla sfilmována. Španělsko se chystá na středeční úplné zatmění slunce, které bude možné pozorovat z velké části jeho území. V celé zemi se chystají stovky akcí, některé ale nechali úřady zrušit. Panují obavy, a to z toho, že by v přírodě opět vedlo ke vzniku velkých požárů. Na našem území budeme pozorovat částečné zatmění slunce.
11: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudým.
2: V noci většinou polojasno, místy oblačno, k ránu se ale vyjasní, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů, na jihu Moravy tepleji. Ráno a dopoledne pak většinou polojasná, skoro jasná obloha, odpolední maxima mírnější 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a vítr ze severních směrů.
12: Krásný večer, 2:08 s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že se opět společně ponoříme do toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Country House a Blur. Jdeme na to!

Laidback, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud vyrážíte někam autem, tak pozor na podivný keříky. Ne, opravdu, protože takový podezřelý keř může být třeba policajt, jo, to teď vyzkoušeli v New Jersey. Opravdu se dvojice policistů, tak jeden z nich se převlíkl za keř, nikomu to nepřišlo divný, a druhý policajt na sobě měl tričko not a cop, jako nejsem policista. A takhle stáli u takové rušné ulice v městské zastavbě a vždycky, když viděli prostě nepozornost za volantem, telefony v ruce a podobně, tak to nahlásili potom motorizovaným hlídkám, který už si s hříšníky poradili, jo. Oni takhle dokázali odhalit a pokutovat a celkem 74 nepozorných řidičů. Přitom taková blbost, převlíknete se za keř, jo. Tak jestli nás poslouchá nějaký policista, tak tohle je výborný tip. No a my na cestách, opatrně, jo, můžou být všude. Do uší právě teď French Affair, My Heart Goes Boom.

0: Šalom, až jednou posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 18 hodin 20 minut, k tomu my se společně noříme do nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. A jo, i dneska to máme fakt nabitý, přísahám. Už za chvilku královna Kylie Minogue, k tomu Urge Overkill nebo Freddie Mercury, tak nikam nechoďte.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

On a Night Like This, to je Kylie Minogue, posloucháte Hit Radio. Hele, je to tady. Startuje poslední třetina prázdnin. To je takový ten moment, kdy, když si to uvědomíte, tak si říkáte, fuf, teď já jsem ještě nic nestih. No tak ano, máte na to ještě nějakou tu chvíli, takhle. Blbý je, že vejdete do obchodu a tam vás stresujou regály s pomůckama do školy. To se děje. Ano, ano, je to ta věc, která dětem spolehlivě zkazí prázdniny, protože najednou vidějí ty sešity a dojde jim, že už je to skoro tady. Ale nemá smysl se tím jako nechat vystresovat. Nenechte se. Prostě vzdorujte. Jo, normálně řekněte ne. Tentokrát ne. Máme před sebou třeba 500 hodin času, jo. V podstatě je to taková dlouhá neděle. Vemte si, jak je vám v neděli. Ale tahle neděle má 21 dní, takže rozhodně něco ještě stíháte. No a rozhodně budete poslouchat hodně moc skvělých hitů. Třeba jako právě teď Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Tak mi to teda nandej. Vanastovi věci v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný pondělní večer. Ano, pondělí, což bývá většinou ten nejtěžší den týdne, máte prakticky za sebou. Je už jenom pár hodin, já upřímně doufám, že aspoň většina z vás už má teď prostě nohy nahoře. Žádný zbytečný stresy, jenom ty nejlepší hity. Třeba jako tady ta kombinace, jo? Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight a Stevie Wonder. Kdy jindy se vám potkají takhle pěkně spolu? K tomu taky Cher nebo Bryan Adams už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Krásný večer, 7 hodina je tady. Doufám, že máte poklidné pondělí. Pokračují další skvělé hity na start hodiny DJ.

Kate Bush, Running Up That Hill, song, který se znovu proslavil díky seriálu Stranger Things. Ano, odtud ho pravděpodobně znáte. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A takhle, vedra a sucho pokračují, to jste si určitě všimli. Velmi specifickým způsobem to vyřešili v Dubaji. Tam vyrobili kilometr dlouhou deštivou ulici. Normálně z rozprašovačů na budovách tam pořád stříká voda a teplota je tam tak o 20 stupňů nižší. Prostě mají umělej dešť vlastně v té ulici a ta teplota je fakt jako 20 stupňů rozdíl než v okolí té Dubaje, jako v ostatních ulicích. Rozhodli se, že prostě přepíšou fyzikální zákony, protože ano, mají na to rozpočet, jo? Takže tam mají 27 stupňů a dešť. Takže si vyrobili takový průměrný český léto za miliardy dolarů, jo? Tak uvidíme, třeba se do téhle fáze jednou dostaneme taky. Blbý je, že my tady na to nemáme ty prachy. No nic, úplně zadarmo. Právě teď Eros Ramazzotti.

0: Tanaka a zavírám oči, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Pondělí, 7:15, jak se cítíte? Co? Skoro celý den za vámi. Hele, pohoda, pohoda, nic neřešit. Jo, teď se trošku ochladí, tak si malinko oddychneme, alespoň doufám a přeju to úplně nám všem. Ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, ty pokračují dál, to je jasný. Za chvilku už třeba Bon Jovi, k tomu Simple Red nebo Max.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

Getaway a Max v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí. Pondělky jsou těžký, zároveň mívá člověk ještě trošku energie po víkendu, pokud jste si teda odpočinuli, doufám, že aspoň trošku. No a kdyby náhodou jste měli pocit, že teď ještě budete něco dělat, nedělejte to. Ne, normálně se na to vykašlete, pokud to nespočívá v tom, že si podáte pití nebo jídlo. Dneska je totiž den lenosti. Je hezký, že to připadlo na pondělí, takže zkuste už dneska nic nedělat. Normálně si jenom odpočiňte, jo, můžete. On je zároveň den lvů a zrovna lvy jsou takový jako velcí spáči a povaleči. Oni to umějí, jo, ve všech dokumentech to uvidíte, jak oni tak jako líně leží, občas zívnou, zbytečně se nehýbou, pokud nejde právě o to jídlo. Tak hezky odpočívejte a já k tomu posílám Faith Hill.

0: Michal Peng v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer vám všem, co ho trávíte společně s námi. My si tady v rámci Hit Rádia Klasik dáváme to nejlepší. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku nás čeká třeba Sting, Sophie, Alice Baxter nebo tohle. Ano, zastaví se i Meatloaf, tak buďte s námi.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Zadařila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Krásný pondělní večer z Hitradia, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle už jsou YouTube.

Kelly Family, slavná rodina, Féteru Hitrádia, single An Angel za námi. No a prosím vás, jestli hledáte novou práci, tak pro vás mám fantastický tip. Jo, jakože fakt skvělý. Americká společnost momentálně schání zaměstnance na pracovní pozici, kterou ocení především milovníci jídla. Stačí totiž 14 dnů ochutnávat grilované speciality na různých místech v USA. Jakože prostě jezdíte a jíte. Jo, ještě grilovan věc, fantastická věc. Za ochutnávací maraton získá jedlík $10,000. Cestu a ubytování vám platí. Tak prosím vás, jestli máte zájem, tak držím pěsti, ale budete se muset utkat se mnou, protože tohle já chci moc.

0: Pipes of Peace a taky Paul McCartney právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Ano, my stále pokračujeme. Dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ta jedna věc. Jedna věc nemůže chybět. Taková připomínka pro nás všechny, že na zemi je vlastně krásně. Belinda Carlisle, Undercover, nebo MC Erik, už za chvilku.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.

Erik a Barbara, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A zase ta želva, prosím vás, všichni z Plzně a okolí, nechybí vám náhodou želva? Protože opravdu tam teď strážníci museli reagovat na telefonát jednoho pána, který v městské části Slovany spatřil želvu. Volně se pohybující želvu mířila k silnici, že jo, což je riziko, přece jenom ačkoliv má krunýř, nevydrží to všechno. Takže hlídka vyrazila na místo, skutečně tam tuhle želvu našla, odvezla ji do útulku a tam je do teďka. Zatím se nepřihlásil majitel, to znamená, že majitel dost možná pobíhá po Plzni a hledá. Takže pokud znáte někoho, anebo jste vy tím člověkem, kterýmu zdrhla, očividně doslova zdrhla želva, tak je v útulku. Jo, tak jenom držíme pěsti, ať se tahle uprchlice vrátí brzy domů. Posílám Linkin Park a Crawlin'.

0: Ashes to Ashes, jedinečný David Bowie v éteru Hit Rádia. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera, budu se na vás samozřejmě těšit i zítra. Mějte se krásně, no a docela, třeba tahle legenda. Vaše připomínka pustit si Krotitelé duchů, Ghostbusters, taky Mojo nebo Jessica Folker už za chvíli. Ahoj.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
8: Say low, ya tú sabes, no hay más.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Taking me out.